Und die Hälse schnüren zu, und die Hälse schnüren zu.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.
12: Posloucháte Klasik Praha.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno s rádiem Klasik Praha. Dnes máme pátek 2. října a v roce 1881 v takový čas už bylo jasné, že Praha má Národní divadlo, i když vyhořelé. Ale co na to Brno s opravdu velkým množstvím německy hovořících obyvatel? Uslyšíte to v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla třetí část svity číslo 1 vodní hudby Georga Friedricha Händla. Hrál skotský Chamber Orchestra pod vedením Alexandra Gibsona. Je 7 hodin a 8 minut a my se za chvíli zaposloucháme do melodie z filmu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street. Uslyšíme tedy tóny Stevena Sondheima, které můžete slyšet také ve Státní opeře, a to s Adamem Plachetkou. My se zaposloucháme do toho, jak jednu z melodií zahraje Petra Dolejší na flétnu a Filharmonici města Prahy. A také uslyšíte v dnešním ranním vysílání pár slov o jednom divadle, které vzniklo prvně, bylo vystavěno, ale myšlenky na něj pochází už z roku 1881. A není to jiné divadlo než Janáčkovo divadlo. Pochopitelně ono moderní. My se trochu vrátíme do historie, ale to až po několika skladbách.

Petra Dolejší dohrála hlavní melodii z filmu Svíny to ďábelský holič z Fleet Street za doprovodu Filharmoniku města Prahy. Po hudbě Stevena Sondheima je připravena další pěkná melodie, tentokrát od Leonarda Bernsteina. Zaposloucháme se do třetí části Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor se soulem Alessandra Carbonareho na klarinet, pochopitelně. A solo v dnešním dni a právě v tuto chvíli bude mít také počasí. V hlavním městě očekáváme, že by mělo být přes den oblačno až zataženo, ale ráno a večer se můžeme dočkat i polojasna. Odpolední teploty vystoupají na nejvýš ke 20 stupňům Celsia.

Slyšeli jsme třetí část Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor Leonarda Bernsteina. Hrál jazzový soubor a Alessandro Carbonare. Za chvíli Ballo de Topolicio, skladba Tarquini a Merulli. My ji uslyšíme v podání souboru La Cetra Baroque Orchestra Basel pod taktovkou Andrej Markona. Je 7 hodin 17 minut.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka. Zaposlouchali jsme se do první části cyklu skladeb pro smyčcové kvarteto Cypřiše. Já vím, že v sladké naději. Hrálo nám Panochovo kvarteto a dohrálo 4 minuty před 7:30. A v sladké naději doufali i čeští obyvatelé Brna, že jednou vznikne Národní divadlo právě i v tomto městě, ve kterém se hodně mluvilo německy ještě v 19. i na začátku 20. století. Cesta k Národnímu divadlu v Brně, tedy k divadelní budově, která by byla hodnotná a hodná takového označení, trvala přes 500 let a hledání její formy a umístění. Už v roce 1881 bylo založeno Družstvo pro postavení Českého národního divadla v Brně a reagovalo na právě zahájenou výstavbu německého městského divadla, dnešního Mahenova.

Slyšeli jsme hudbu Johannesa Brahmse, dozněla třetí věta symfonie číslo 4 e-moll a hrál ji orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Dohrál v 7 hodin a 33 minut. Dnes máme 2. října a právě 2. října v 60. letech byla otevřena budova Janáčkova divadla v Brně. Stalo se tak konkrétně v roce 1965. A my se vracíme do minulosti. Jak vlastně došlo k tomu, že takové moderní, pěkné divadlo bylo vybudováno a právě na onom místě? Jak už jste slyšeli, v roce 1881 bylo založeno Družstvo pro postavení Českého národního divadla v Brně. A pro český divadelní stánek družstvo nejprve zakoupilo budovu na rohu ulic Veveří a dnešního Žerotínova náměstí. Ale pak se ukázalo právě takové divadlo jako, nebo spíše budova, jako nevyhovující a na jejím místě měla vzniknout reprezentativní novostavba a proto byla také vypsána soutěž, architektonická soutěž na postavení takové budovy. Bylo to v roce 1910. Soutěž nakonec nebyla úspěšná, vznikla další soutěž v roce 1913 a mohlo už se začít se stavbou divadla, kdyby nepřišla první světová válka. Ale myšlenka s první světovou válkou, myšlenka na to postavit pěkné české divadlo v Brně nezanikla. Znovu byla vypsána architektonická soutěž v roce 1936 a jeden z jejich účastníků je pro nás velice důležitý. Který to byl, to vám řeknu za chvíli.

0: Dozněla melodie Dominika Obíciho, my se zaposlouchali ze sbírky Madrigali et R. e Vocale Sole z roku 1627 do jednoho madrigalu O sospiro amoroso spirito. Zpíval Tomáš Král a doprovázeli Judith Pasquier, Maximilian Erhard, Jan Krejča a Massimiliano Toni. 7 hodin a 37 minut, 2. říjen, pátek, to je pěkný den třeba pro návštěvu divadla, večer. Možná, že pojedete i do Brna a možná, že tam navštívíte právě Janáčkovo divadlo. To může slavit alespoň sice ne kulaté ani půlkulaté, ale určitě narozeniny. 2. října v roce 1965 zazněly poprvé tóny pro diváky a mohla se odehrát první představení. Bylo to po dlouhém a dlouhém zvažování toho, jak by mělo a kde stát právě takové velké hezké divadlo. Jak už jste slyšeli, bylo vypsáno několik soutěží, jedna v roce 1910, další v roce 1913, žádné nebyly úspěšné nebo nedovedly myšlenku stavby divadla k realizaci. A pak už přišel rok 1936 s další soutěží. Nevyšel z ní žádný vítěz, ačkoliv se jí účastnila řada avantgardních architektů, třeba i Bohuslav Fuchs. Ale jeden důležitý architekt se jí také zúčastnil. Skončil na 3. místě a byl jím Jan Výšek. Právě jemu se divadlo stalo osudným. Účastnil se i následující soutěže, po níž mu byl projekt funkcionalistické novostavby zadán. Bylo to v roce 1944, kdy Výšek dokončil prováděcí plány, ale realizaci znemožnil konec války. Další v pořadí, již 5. soutěž, byla vypsána až roku 1956 a v ní zvítězil návrh právě Jana Výška, na kterém spolupracoval s Vilémem Zavřelem a Libuší Žáčkovou Pokornou. A je to ten návrh, který v celku vlastně můžete vidět právě jako zhotovený, tak, jak vypadá Janáčkovo divadlo dnes i po novější rekonstrukci. Ten provoz byl zahájen právě 2. října roku 1965 a když jde o Janáčkovo divadlo, nemohlo to být jiným dílem než operou Leoše Janáčka. Příhody Lišky Bystroušky. A my si ten okamžik připomeneme alespoň krátkou ukázkou ze svity z opery Příhody Lišky Bystroušky. Druhou část nám zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Připomněli jsme si hudbou Leoše Janáčka ze svity číslo 2 z opery Příhody Lišky Bystroušky. Otevření Janáčkova divadla v roce 1965, právě 2. října. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichta a dohrál 12 minut před 8 hodinou, tedy je 7 hodin a 48 minut a nás nyní potěší rytíř na dřevěném koním. Budou to pochopitelně tóny stmelené pod tímto názvem. 9. část dětských scén Roberta Schumana. Hraje Howard Shelley.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou část symfonie číslo 7 D. dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál soborný English koncert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 7 minut před 8 hodinou. Nyní se zaposloucháme do sola Gautier Capucina a tohoto vynikajícího umělce bude doprovázet Orchestr de Chambre de Paris pod vedením Douglase Boyda. Světově věhlasní umělci budou hrát skladbu Antonína Dvořáka. Zazní Klid lesa pro violončelo a orchestr.

0: Slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka, Klid lesa pro violončelo a orchestr. Hrál orchestr de Chambre de Paris pod vedením Douglase Boyda a solo měl Gauthier Capuçon. Za chvíli uslyšíme tédium z roku 1745 od Františka Antonína Ignáce Tůmy v podání souboru Czech Ensemble Baroque Choir a Czech Ensemble Baroque Orchestra. Ale bude to až po zprávách v 8.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kontrolní rozbor 130 vzorků vody v Postřižíně v Datlové ulici v Odolené vodě, kde předchozí odběr ukázal téměř trojnásobek povoleného množství olova, už hygienický limit splnil. Voda ale nadále není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo včera poškozeno několik středních škol. Byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departamentech. Policie zadržela 1949 lidí, zraněno bylo 305 policistů a četníků. Politici z nepokojů, které někde podněcovali výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie. Dnes jsou demonstrace v blízkosti středních škol zakázány. V Čechách právě probíhá týden knihoven. Česká republika tak může slavit jubilejní 30. roční celostátní kampaně do 4. října, připomínající, že knihovny už dávno nejsou jen místem, kam si chodíme půjčovat knihy. Stovky literárních akcí, debat, čtenářských výzev, koncertů, výstav i tvůrčích dílen letos doprovází motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Knihovna se na jeden den objeví také přímo v ulicích Prahy. Dnes od 10 do 18 hodin se tramvajová zastávka nádraží Holešovice ve směru na Ortenovo náměstí promění v zastávku knižní. Dnes bude nad Českou republikou převažovat polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevovat slabé přehánky. Později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia a na horách v 1000 metrech bude kolem 15. To je ze zpráv vše. Nyní už poslouchejme tóny Františka Antonína Ignáce Tůmy.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Františka Antonína Ignáce Tůmy. Tédeum z roku 1745 nám přiblížili dva soubory. Czech Ensemble Baroque Orchestra a Czech Ensemble Baroque Choir. První pod vedením Romana Válka, druhý pod vedením Terezy Válkové a také solisté. Zpívala nám Romana Kružíková, Pavla Radostová, Monika Jägrová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka. Teď je 8 hodin 12 minut, zaposloucháme se za chvíli do preludia ze 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče. Je označeno číslem 13 a hrát bude Juliana Avdějeva. Řidiče pak asi nepotěší zpráva, že na 23. kilometru ve směru k D7 na Pražském okruhu byla hlášena dopravní nehoda, tak pro jistotu v tomto místě zpomalte.

Dozněl Kánon D dur pro smyčce Johana Pachelbela. Slyšeli jsme hrát soubor City of London Symfonia pod vedením Richarda Hickokse. Dohrál v 8 hodin 20 minut a nyní se máme možnost zaposlouchat do melodie, která nám připomene jednu úspěšnou filmovou komedii. Pochází z roku 1973, nesla název Rabín Jákob a exceloval v ní Louis de Funès. My teď uslyšíme hudbu Vladimíra Kozmy, která doprovázela tento snímek v podání Renaud Capucina a souboru Les Siècles pod vedením Duncana Warda.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme hudbu Johanna Sebastiana Bacha, byla to první část orchestrální svity číslo 2 H-moll. Hrál amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana. Je 8 hodin a 33 minut a nás teď potěší romance Henrika Věňavského. Hrát ji bude Josef Suk a Pražský komorní orchestr.

Slyšeli jsme hrát Josefa Suka a Pražský komorní orchestr. My měli možnost díky nim vyslechnout krásnou skladbu Henryka Věňavského Romanci. Dozněla v 8 hodin 38 minut a je připravena další skladba ranního vysílání. Ukázka z orchestrální skladby Gabriela Fauré Masky a Bergamasky. Uslyšíme první část této orchestrální svity v podání souboru Orpheus Chamber Orchestra.

0: To byla první část Masika Bergamasik Gabriela Fauré. My se ovšem nyní vrátíme trochu v historii a zaposloucháme se do tvorby Gabriela Fauré. To jsme měli před chvílí, teď to bude hudba Tomase Tretti. Zaposloucháme se totiž do árie z opery Olympiáde. Gemmo in punto e fremo. To nám bude zpívat Filip Žarusky za doprovodu souboru Le Concert de la Loge pod vedením Juliana Chauvana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tohle je Klasik Praha.

Doznělo Gloria, první část, Gloria Jana Křtitele Vaňhalam. Hrála nám muzika Florea pod vedením Marka Štrincla a doprovázelo i kolegium Floreum. My jsme se mohli zaposlouchat do nahrávky z roku 2025, kde kromě Vaňhalových duchovních skladeb zní také Requiem d moll Jana Zacha natočené v novodobé premiéře. To vše zrealizovala právě muzika Florea. Jan Křtitel Vaňhal byl významným českým klasicistním skladatelem, který patřil k proslulým autorům své doby a působil především ve Vídni. My teď máme už 8 hodin 53 minut, zaposloucháme se do poslední skladby dnešního ranního vysílání a tou bude Andante Cantabile, které složil Petr Ilič Čajkovský. Hrát nám bude Josef Suk a Sukův komorní orchestr.

0: Slyšeli jsme Andante cantabile Petra Iljiče Čajkovského. Hrál nám Josef Suk, který také vedl Sukův komorní orchestr při nahrávce. Za malou chvíli je tu 9:00 a s ní také dopolední program Rádia Klasik Praha. Bude vás jim provázet Ondřej Fischer. Filip Sichra se v tuto chvíli s vámi loučí a těší se opět na shledání příští týden v pondělí mezi 7:00 a 9:00 a přeji vám nejenom krásný pátek, ale i celý víkend.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 2. října, 4 minuty po 9. hodině. Svátek dnes slaví Olivie, nebo též Oliver. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM. Jako obvykle nás také můžete naladit prostřednictvím internetu. Poslouchat nás můžete v mobilní aplikaci na našich webových stránkách klasikpraha.cz, kde také najdete spoustu aktualit z kultury, článků o našich pravidelných pořadech a dalších zajímavostí. No a také nás můžete naladit třeba v digitálním vysílání DAB+ na různých místech České republiky. Naše dopolední vysílání teď právě zahájila hudba Giuseppa Verdiho, baletní hudba z jeho slavné opery Aida, kterou nám hrála Slovenská filharmonie. Před 10. dopolední se těšit můžete mimo jiné na skvělé orchestry, jako třeba na Vídeňskou filharmonii. Také uslyšíme Českou filharmonii, rovněž komorní soubory, například členy Pavel Haas kvartetu, kteří budou hrát s pianistou Borisem Gildburgem, také smyčcová kvarteta Katior Eben a Belča kvartet. No a rovněž nás čeká před 10. hodinou soutěž. Tentokrát budeme opět soutěžit o peněžní poukazy do obchodního centra Europark Štěrboholy, kde také právě probíhá další prodejní umělecká výstava v rámci projektu Europark Art. Tak to vše nás čeká už brzy tady na rádiu Klasik Praha. Teď je tady baroko, komorní ansámbl Arcangelo s hudbou severoněmecko-dánského skladatele Dietricha Buxtehudeho, který svou hudbou významně ovlivnil i Johanna Sebastiana Bacha. A my uslyšíme teď jeho triovou sonátu G-dur. Příjemný poslech.

Britský komorní ansámbl Arcangelo nám teď právě hrál hudbu Dietricha Buxtehudeho, skladatele, který působil v severním Německu. A Johann Sebastian Bach, když mu bylo 20 let, pěšky ušel doslova stovky kilometrů, jen aby se s Buxtehudem setkal a slyšel ho naživo. No a my jsme teď poslouchali Buxtehudeho triovou sonátu G-dur v podání zmíněného britského ansámblu. A dále nás čeká hudba Bély Bartóka. Bude to třetí věta z autorova posledního třetího klavírního koncertu, který komponoval v posledním roce svého života 1945. Na nahrávce uslyšíme Českou filharmonii pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a solo bude hrát pianista Boris Krajný.

Třetí věta z klavírního koncertu číslo 3 Bély Bartóka zazněla teď na Klasik Praha v podání České filharmonie a pianisty Borise Krajného. Je 8 minut před 9:30 a jak jsem sliboval, dnes budeme tedy v našem dopoledním vysílání opět soutěžit, a to o peněžní poukazy, které do soutěže věnoval obchodní Europark Štěrboholy. Je to tedy obálka s poukazy v celkové hodnotě 1000 korun, které lze uplatnit ve všech obchodech a provozovnách tohoto obchodního centra, a to až do 31. prosince roku 2028. Takže času je spousta. Vyhrát je můžete za obvyklých soutěžních podmínek, tedy pokud jste u nás nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech, a pokud mi na číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Ta se bude samozřejmě týkat také prodejní výstavy, která v Europarku Štěrboholy aktuálně probíhá v rámci projektu Europark Art. Jak je tedy už zvykem, díla tam lze také zakoupit. No a prodejní výstava tentokrát představuje tvorbu slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče, což je tedy významný slovenský současný umělec, také pedagog, který se věnuje volné malbě, grafice i tvorbě sběratelsky hodnotných ex libris. Jeho díla jsou teď v Europarku Štěrboholy v projektu Europark Art vystavena od 3. září, takže výstava už trvá téměř měsíc. No a soutěžní otázka zní, kdy bude končit v Europarku výstava Petera Augustoviče.

0: Na Klasik Praha zněla filmová hudba ze známého francouzského komediálního filmu Fantomas z roku 1964. Hudbu složil Raymond Alessandrini, respektive toto slavné úvodní téma. No a my jsme ho poslouchali během dnešní soutěže. Soutěžili jsme opět s obchodním centrem Europark Štěrboholy o peněžní poukazy v celkové hodnotě 1000 korun, které lze uplatnit ve všech obchodech a provozovnách tohoto obchodního centra až do konce roku 2028. No a v Europarku také probíhá umělecká výstava, jako obvykle prodejní. Tentokrát tam vystavuje slovenský malíř a grafik Peter Augustovič a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kdy tam jeho výstava končí. Tak správnou odpověď, tedy že končí 18. října, mi jako první zatelefonoval pan Jan, který tedy vyhrál tyto poukazy a tímto mu ještě jednou gratuluji. Za chvíli nás čeká hudba Antonína Dvořáka, finále z klavírního tria číslo 3 a ještě předtím vás kolegyně Mirka Časarová pozve k zítřejší premiéře dalšího dílu svého pravidelného pořadu s názvem Na osobní notu.
1: Klasik Praha.
2: Původně vystudovala vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Je Klasik Praha.

8 minut po půl desáté teď dozněla komorní hudba Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme finále z klavírního tria číslo 3 F-moll, které patří k vrcholům Dvořákovy komorní tvorby. No a na nahrávce účinkovali dva členové Pavel Haas kvartetu, houslistka Veronika Jarušková a violončelista Petr Jarušek, společně s klavíristou Borisem Gildburgem. V tomto obsazení tedy nahráli kompletní Dvořákova tria na album vydané před 3 lety. No a ještě zůstaneme u komorní hudby. Teď to bude rumunský skladatel George Enescu a jeho slavný smyčcový oktet C-dur, který skladatel napsal ve věku 19 let a který patří k nejvýznamnějším dílům pro obsazení zdvojeného smyčcového kvartetu. No a my uslyšíme z tohoto oktetu teď třetí část, kterou nám zahrají dva kvartety, respektive dvě kvarteta, abych to řekl správně, světového renomé, francouzský soubor Katior Eben a také v Londýně sídlící soubor Belcha Quartet. Oba spojili síly na nahrávce vydané loni a kromě díla George Enescu tam natočili ještě také slavný oktet Mendelssohnův, ale my si tedy teď poslechneme ten oktet C-dur rumunského skladatele. No a pak před 10:00 ještě třeba část z musorgského cyklu Obrázky z výstavy v Ravelově orchestraci, anebo symfonická hudba Josefa Haydna bude k slyšení na vlnách Rádia Klasik Praha.

Tak to byla komorní hudba George Enescu, rumunského skladatele. Slyšeli jsme pomalou větu z jeho smyčcového oktetu C dur, skladba, která vznikla přímo v roce 1900, když bylo autorovi 19 let. No a hráli nám soubory Katior Eben a Belča Quartet, které spojili síly na této nahrávce z loňského roku. Ostatně první houslistka Belča Quartetu Corina Belča pochází z Rumunska, takže k hudbě George Enescu má blízký vztah. No a my budeme dále poslouchat v našem dopoledním programu teď Haydnovu hudbu, třetí větu z 88. symfonie G-dur z nahrávky souboru La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kaikena.

0: Poslouchali jsme symfonickou hudbu Josefa Haydna. Na rádiu Klasik Praha teď zazněla třetí věta z Haydnovy 88. symfonie G-dur, která se někdy nazývá písmeno V podle starého katalogu Haydnových děl, kde byla tímto písmenem označena. No a na nahrávce účinkoval orchestr La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kaikena. Pokud patříte k harmonickým puristům, určitě vám neunikly výrazné paralelní kvinty, které Haydn použil v triu této menuetové části, samozřejmě záměrně. No a před 10. hodinou ještě uslyšíme hudbu Modesta Petroviče Musorgského, Velkou bránu kyjevskou s obrázkou z výstavy v Ravelově orchestraci. No a pak se ke klasicismu zase vrátíme za pár minut také třeba s Mozartovou sonátou pro dva klavíry D-dur, její třetí větou. Rovněž v našem programu už brzy budete moci slyšet ukázku z nové nahrávky Janis Arku na hranici, což je album, které vyšlo před týdnem a které už sklidilo mnoho velice pozitivních recenzí i v zahraničních médiích. Také hudba Leonarda Bernsteina, Claudia Monteverdiho, zkrátka jako obvykle pestrý hudební program v podání těch nejlepších světových i tuzemských interpretů na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dvě minuty po desáté zazněla teď velkolepá Kyjevská brána, což je tedy závěrečná část musorgského cyklu Obrázky z výstavy. Původně klavírního skladatel ho napsal inspirován díly výtvarníka Viktora Hartmana, svého přítele. Nicméně toto byla slavnější orchestrální verze, kterou vytvořil až o téměř 50 let později Maurice Ravel. My jsme poslouchali nahrávku Vídeňské filharmonie, kterou řídil Gustavo Dudamel. Jak jsem sliboval, za chvíli nás čeká Mozartova sonáta pro dva klavíry D-dur. Uslyšíme její třetí větu v podání dvou skvělých klavíristů. Budou nám hrát Marta Argerič a Sergej Babajan. Pak ještě třeba také novinka týdne, hudba Leonarda Bernsteina, Claudia Monteverdiho i hudba filmová. To je to, co nás čeká v našem dopoledním programu v nejbližší půl hodině.
1: Jsme Klasik Praha.

0: 10 minut po 10. hodině v pátek 2. října v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Teď dozněla živá nahrávka třetí věty z Mozartovy sonáty pro dva klavíry D-dur, a to v interpretaci dvou vynikajících hudebníků. Na klavíry hráli pianistka Marta Argerič a klavírista Sergej Babajan. No a dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme z brusu nové před týdnem vydané album, kde Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Mezinárodní ansámbl solistů a další interpreti provádějí pod taktovkou Lukáše Vasilka velkolepé oratorium Jana z Arku Na hranici.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát tedy novou českou nahrávku oratoria Jana z Arku Na hranici, které v roce 1935 napsal švýcarský skladatel Arthur Honegger na libreto básníka Paula Claudela. Album vyšlo minulý týden v pátek 25. září u vydavatelství Animal Music a bylo natočeno loni v únoru na koncertech ve Dvořákově síni Rudolfina, kde dílo vlastně 90 let po jeho premiéře provedla Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kýnův dětský sbor, Mezinárodní soubor solistů a v hlavních mluvených rolích herci Audrey Bonnet a Sébastien Dutrier. Celý tento obsáhlý instrumentální a vokální aparát dirigoval sbormistr Lukáš Vasilek, šéf sbormistr Pražského filharmonického sboru. Jedná se o působivé dílo, které je inspirováno středověkými náboženskými hrami, avšak obsahuje i satirické prvky a po hudební stránce se vyznačuje polystylovostí. Česká filharmonie už ho natočila v 70. letech pod taktovkou Serge Bodo, takže v tomto smyslu se jedná o teprve druhou českou nahrávku po více než půl století. No a do historie české hudby se toto dílo zapsalo třeba i v roce 1970, když ho dramaturg České filharmonie Ivan Medek uvedl k připomínce sebeupálení Jana Palacha, což tedy vzbudilo tehdy ze strany komunistického režimu velkou nevoli. Tato nová nahrávka už sklidila celou řadu velmi pozitivních recenzí, například server Polyharmonie ji zařadil mezi nejlepší světové nahrávky tohoto díla, deník Guardian ji pak označil za bezchybnou. No a my také tady na Rádiu Klasik Praha tento týden vysíláme rozhovor s Lukášem Vasilkem o tomto novém albu v rámci pořadu Hudba v miléniu. Poslechnout si ho můžete třeba dnes ve 22 hodin nebo zítra v 11 dopoledne. A my teď jako hudební ukázku z tohoto nového alba, sice krátkou, ale nabitou různými hudebními motivy, uslyšíme úryvek z části pojmenované Janin meč.

Tak to byla velice krátká, ale různými hudebními motivy nabitá ukázka z části Janin meč z oratoria Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Artura Onegera, úryvek z alba vydaného před týdnem 25. září u Animal Music. Je to tedy nahrávka pořízená na loňských koncertech v Rudolfinu, kde toto velkolepé dílo úspěšně provedla Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kýnův dětský sbor a další účinkující, to vše pod taktovkou Lukáše Vasilka. My jsme v této části třeba slyšeli i melodii francouzské májové lidové písně Trimazo, což je melodie, která prostupuje celým tímto Onegerovým dílem. No a více se můžete o této nové nahrávce, jak jsem už říkal, dozvědět třeba i v pořadu Hudba v miléniu s Lukášem Vasilkem dnes ve 22 hodin nebo zítra v 11 dopoledne. Pokračujeme teď hudbou Leonarda Bernsteina, předehra z jeho operety Candid podle stejnojmenného Voltaireova díla. Sám autor bude na nahrávce řídit Los Angeleskou filharmonii.

Poslouchali jsme předehru k operetě Candid, kterou Leonard Bernstein, dirigent a skladatel, složil podle stejnojmenné Voltaireovy novely. Na nahrávce účinkovala Los Angeleská filharmonie, kterou řídil sám autor v tomto velice energickém pojetí. No a teď opět něco pomalejšího, píseň Claudia Monteverdiho, která se jmenuje Si dolce el tormento a kterou nám zaspívá Magdalena Kožená za doprovodu souboru Private Musique.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Poslouchali jsme příjemnou filmovou hudbu z jinak celkem smutného filmu s názvem Život je krásný, ke kterému hudbu zkomponoval skladatel Nicola Piovani. Na nahrávce účinkoval houslista Reno Capison společně s bruselskou filharmonií a dirigentem Stefanem Denevem. Teď nás čeká krátká skladba z pera Johna Dowlanda, který je mimochodem letošním jubilantem. Připomínáme si letos 400 let od úmrtí tohoto anglického loutnisty a skladatele, který působil v alžbětinské Anglii, pak také v Dánsku na dvoře Kristiana IV. A po návratu do Anglie zase na dvoře Jakuba I., takže jeho umění obdivovala celá řada panovníků. No a my uslyšíme takzvanou žabí galiardu, Frog Galliard, tak se jmenuje tato skladba, kterou nám zahraje loutnista Thomas Dunford.

Tak to byla takzvaná Žabí galiarda, krátká loutnová skladba z pera Johna Dowlanda, kterou nám zahrál loutnista Thomas Dunford za doprovodu svého ansámblu Jupiter, psáno Jupiter. Loutnista Thomas Dunford ostatně Dowlandovy skladby letos provedl také třeba tady v Praze na festivalu Pražské jaro v souvislosti s Dowlandovým letošním 400. výročím úmrtí. No a my budeme ještě pokračovat hudbou britských skladatelů, protože dalším autorem jehož hudba zazní bude Peter Maxwell Davis, autor 20. století, který byl dokonce jeden čas dvorním skladatelem královny Alžběty, ovšem tedy jiné než John Dowland, Alžběty II. No a my uslyšíme od Petra Maxwella Davise teď skladbu, která se jmenuje Svatba na Orkneyích s východem slunce. Je to dílo, které autor napsal v roce 1985 na objednávku amerického tělesa Boston Pops Orchestra. Sám na Orkneyích bydlel od 70. let až do své smrti, takže měl k tomuto souostroví vřelý vztah. No a my uslyšíme přímo nahrávku hudebníků z nejpovolanějších, totiž skotského komorního orchestru, který bude na této nahrávce řídit dirigent Ben Gernon. No a mimo jiné v závěru skladby budou k slyšení i obligátní skotské dudy.

0: To byla hudba inspirovaná Skotskem. Slyšeli jsme krátkou symfonickou báseň pojmenovanou Svatba na Orkneyích s východem slunce od britského autora 20. století Petera Maxwella Davise, který na Orkneyích sám žil. No a v této své hravé skladbě na objednávku bostonských orchestrů, tedy konkrétně orchestru Boston Pops, také využil tedy lidový nástroj dudy. My jsme poslouchali nahrávku také skotských hudebníků, byl to skotský komorní orchestr řízený Benem Gernonem. No a za chvíli uslyšíme historickou flétnu, na kterou nám zahraje solistka Maria Bania, doprovázená souborem Concerto Kodaň pod vedením Andrewa Menzieho. Bude to andante z flétnového koncertu a dur Johana Adolfa Scheibeho. A ještě předtím vás kolega Filip Sichra pozve k poslechu zítřejší premiéry dalšího dílu svého nového pořadu, který tady na Klasik Praha vysíláme od letošního září a který se jmenuje Spektrum hudby.
1: Klasik Praha.
2: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Johana Adolfa Scheibeho Andante z flétnového koncertu A-dur. Tohoto skladatele nám na dobovou historickou flétnu zahrála flétnistka Maria Banja, doprovázená souborem Concerto Kodaň, který řídil odborník na stylově poučenou interpretaci staré hudby Andrew Menzi. Teď hudba inspirovaná jazzem a tanci populárními ve 20. a 30. letech minulého století. Bude to hudba skladatele Erwina Schulhoffa, který se stejně jako mnoho příslušníků tehdejší avantgardy jazzovou hudbou silně inspiroval. No a z Schulhoffových 5 pitoresek pro klavír teď zazní první část nazvaná Foxtrot, i když stylově spíše odpovídá ragtimeu, a zahraje nám ji klavírista Tomáš Výšek.

0: Je právě 11 hodin, Foxtrot z 5 pitoresek pro klavír skladatele Erwina Schulhoffa nám zahrál pianista Tomáš Víšek. No a teď se podíváme opět do světa opery s tklivou árií Visi d'arte, Visi d'amore, neboli Žila jsem pro umění a žila jsem pro lásku, z Pucciniho opery Tosca, kterou tedy v opeře samozřejmě zpívá titulní postava, a my v této roli uslyšíme rumunskou sopranistku Angelu Georgiu, která árii procítěně zaspívá za doprovodu orchestru Prague Filharmonia.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla arie z Pucciniho opery Tosca Visi d'arte, kterou nám zpívala sopranistka Angela Georgiou. Doprovázeli orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma, který už takto na řadě nahrávek doprovázel světové operní hvězdy. V souvislosti s operními zpěvačkami třeba zmíním aktuální díl pořadu Na osobní notu, kde tentokrát Mirka Časarová pozvala moderátorku, kterou můžete znát z různých rozhovorů, například pořadu Prostor X, ale která je také vystudovanou klasickou zpěvačkou, jmenuje se Pavlína Horáková, a rozhovor s ní, kde tedy bude prezentovat i svoji pěveckou stránku, tak ten si můžete poslechnout v premiéře zítra v sobotu 3. října od 19 hodin tady na Rádiu Klasik Praha. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu opět klasicistní hudbou, bude to Muzio Clementi a finále z jeho symfonie číslo 1 C-dur, nahrávka orchestru The Philharmonia, který bude řídit dirigent Francesco Davalos.

Slyšeli jsme hudbu Mucia Clementiho, italského klasicistního skladatele, který ovšem působil na britských ostrovech. Proslavil se jako výrobce klavíru, ale toto byla tedy jeho symfonická hudba. Finále ze symfonie C dur v podání tělesa The Philharmonia a dirigenta Francesca Davalose. Mimochodem Mucio Clementi údajně podle zápisů také jednou svedl jakýsi klavírní souboj s Wolfgangem Amadeem Mozartem, který prý dopadl podle přihlížejících nerozhodně. No a my teď uslyšíme hudbu Samuela Coleridge Taylora, to byl afrobritský skladatel, zajímavý autor, který byl silně inspirován Dvořákem a Brahmsem, jejich uherskými a slovanskými tanci. Snažil se něco podobného jako oni udělat i v rámci hudby černošské a propojit ji s hudbou klasickou, tak jako to udělal Brahms s maďarským folklorem nebo Dvořák tedy s tanci českými. No a my si od tohoto zajímavého autora poslechneme část z cyklu 4 charakteristických valčíků. Bude to valčík číslo 3, pojmenovaný Vals de la Reine, neboli královnin valčík. Na housle nám zahraje houslistka Maya Megap a na klavír Matthew Shellhorn.

Takzvaný královnin valčík Vals de la Reine z cyklu čtyř charakteristických valčíků skladatele Samuela Coleridge Taylora nám teď hráli houslistka Maya Megap a klavírista Matthew Shelhorn, ukázka z alba vydaného v loňském roce u příležitosti 150. výročí skladatelova narození. No a teď tu mám hudbu France Schuberta, který ještě jako 16-letý napsal svou první symfonii D-dur, jejíž čtvrtou větu nám teď zahraje německý komorní orchestr Brémy pod vedením Thomase Engelbrocka.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Krátce před půl dvanáctou na Klasik Praha rozněla teď tato známá filmová hudba Johna Williamse, složená pro film Superman z roku 1978. Hráli nám filharmonici města Prahy. Opět se vrátíme ke klasice s hudbou Ludwiga van Beethovena. Já ještě pro milovníky filmové hudby také uvedu, že Nikola Bojčev se v aktuálním pořadu Hudba stříbrného plátna zaměřil na hudební ukázky například z filmu Casablanca, kultovního romantického snímku s Humphrey Bogartem a Ingrid Bergman v hlavních rolích. Kromě toho vybral třeba i hudební ukázky z filmu Komotr nebo Temný rytíř, a to vše můžete slyšet v pořadu Hudba stříbrného plátna tady na rádiu Klasik Praha v nejbližší repríze v neděli 4. října od 11 hodin dopoledne. Teď už slibovaný Beethoven trojkoncert pro klavír, housle a violončelo, což je dílo, které se vždycky stává vítanou příležitostí pro spolupráci hudebníků hrajících na tedy různé nástroje. V tomto případě na klavír bude hrát Daniel Barenboim, na housle Anne-Sophie Mutter a na violončelo Jojo Ma, takže hvězdné obsazení. No a doprovodí je Barenboimův orchestr West Eastern Divan, združující tedy hudebníky z různých zemí Blízkého východu za účelem kulturního porozumění.

To byla hudba Ludwiga van Beethovena, první větu ze slavného trojkoncertu C-dur pro klavír, housle, violončelo a orchestr. Jsme slyšeli z hvězdně obsazené nahrávky, kde na piano hrál Daniel Barenboim, na housle Anne-Sophie Mutter a na violončelo Jojo Ma. To vše za doprovodu tělesa West Eastern Divan Orchestra. Zima se už blíží, máme 2. října, tak pojďme si teď poslechnout část z Vivaldiho zimy, která ovšem znázorňuje příjemné zimní posezení u krbu. Je to 2. věta, Largo. Slova Vivaldi tedy v sonetu, který doprovází tuto skladbu, uvádí, že posezení u krbu probíhá zatímco venku prší, což je asi pochopitelné, neboť v Benátkách je to určitě častější než sněžení. No a my uslyšíme nahrávku, kde na housle hraje Fabio Biondi za doprovodu souboru Europa Galante a pak před 12. hodinou ještě třeba Debussy a nebo jedna velšská lidová píseň, kterou nám zaspívá baritonista Bryn Terwel. Tak to vše uslyšíme už brzy tady na rádiu Klasik Praha.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Jsou 3:12. Opět jsme slyšeli Daniela Barenboima, který hrál na piano společně s violončelistou Kianem Soltánem a zahráli nám finále z Debussyho skvělé sonáty pro violončelo a klavír. No a před 12. nám ještě teď na rozloučenou s dopoledním vysíláním zaspívá baritonista Bryn Terwell, který nám bude zpívat ve svém rodném jazyce, kterým je skutečně velština, nikoli angličtina, a zaspívá nám velšskou lidovou píseň Arlany Mor, což by se dalo přeložit jako Na břehu mořském. Doprovodí ho Česká filharmonie.

0: Je 12 hodin a na rádiu Klasik Praha teď zněla velština. Slyšeli jsme tento jazyk v lidové písni Arlany Mor na břehu mořském v podání Bryna Tervela, velšského pěvce, kterého doprovodila Česká filharmonie. No a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Za chvíli budeme pokračovat hudbou Edvarda Grieha, slavným klavírním koncertem a mol. Kromě toho v příští hodině našeho vysílání třeba i jedna z Holstových planet, také komorní hudba Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslav Martinů, Claude Debussy a další autoři zaznějí tady na rádiu Klasik Praha. No a od mikrofonu z našeho smíchovského studia se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký pátek a také hezký nadcházející víkend a budu se těšit v pondělí mezi 9. a 12. hodinou opět naslyšenou.
1: Ladíte Klasik Praha.

Dobrý den, na stanici Klasik Praha vás zdraví Stanislav Předota. Je pátek 2. října, 15 minut po 12. hodině. Budu vás provázet dnešním popoledním vysíláním až do 19. hodiny. A tento blok zahájil koncert pro klavír a orchestr a mol od Edvarda Hagerupa Griega. Známá hudba v pěkném podání, poslouchali jsme prvou větu, hrál nám klavírista Jean-Marc Luisada a doprovázel londýnský symfonický orchestr s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. Následuje hudba Henriho Duparca, francouzského romantického skladatele, od něhož si poslechneme jeho symfonickou báseň. Je to symfonická báseň, byť má necelých 5 minut, která se jmenuje Aux étoiles, ke hvězdám.

0: za chvilku autorka Martina Klausová. A potom si poslechneme hudbu od holandského skladatele Bartolomea Rulofse. Ten žil ve druhé polovině 18. století. Kromě toho, že komponoval, byl také aktivním dirigentem. Zazní prvá věta z jeho sonáty pro housle, violončelo a čembalo.
1: Klasik Praha.
2: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos Nálesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro Lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

houslistka Monika Haggett, violončelista Richter van der Meer a čembalista Tini Mathot zahráli prvou část ze sonáty od holandského skladatele Bartoloma Rulofse. Gustav Holst, Planety, orchestrální suita, která tohoto skladatele

proslavil po celém světě. My si teď z této Svity poslechneme pátou část, která je věnována planetě Saturnu, zvěstovateli stáří.

Poslouchali jsme část Saturn, zvěstovatel stáří ze svity Planety od Gustava Holsta. Hrála Berlínská filharmonie, dirigoval Simon Rattle. Na počátku 80. let 18. století se ve Vídni Mozart potkal s Josefem Haydnem. Oba hudebníci si velice padli do noty a spřátelili se. Určitě plodem tohoto přátelství a Mozartova obdivu k Haydnovi je také cyklus 6 kvartetů, které Mozart napsal mezi lety 1782 až 1785. Mají pořadová čísla 14 až 19. O nadšení, s jakým Mozart tyto kvartety skládal, svědčí i to, že to jsou díla, která nebyla napsána na ničí objednávku. Mozart je opravdu tvořil jenom z chuti a radosti. My si teď poslechneme závěrečnou větu ze smyčcového kvartetu číslo 19 C-dur. Zahraje nám ji Quatuor Mozaik.

0: Závěrečnou čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 19 C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Quatuor Mozaik. Od Claude Debussyho si poslechneme jedno z jeho preludií pro solový klavír z cyklu 24 preludií. Poslechneme si číslo 10 z první knihy La Cathédrale Engloutie, tedy Potopená katedrála. Hrát nám bude klavírista Ilja Hurník.
1: Klasik Praha.
2: Původně vystudovala Vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Klavírista Ilja Hurník zahrál preludium Claudea Debussyho o potopené katedrále, jediném posledním svědkovi kdysi zaniklého města Is. Od Georga Friedricha Händla si nyní poslechneme předehru z jeho suity F-dur Vodní hudba.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Úvodní část ze svity F. dur, vodní hudba od Georga Friedricha Händla, zahrála Akademie staré hudby, dirigoval Christopher Hogwood. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 2. října a přesně teď je 13.00. Jsou tu další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Národní protidrogová centrála zajistila během několika razí na více místech Česka 11 tun konopné sušiny, částečně napuštěné syntetickými kanabinoidy, přes 3 tuny rostlin konopí, bezmála 3 tuny hašiše, velkokapacitní pěstírnu, 100 kg konopného prášku, pěstební technologie, téměř tunu želé bonbonů i s průmyslovou linkou k jejich výrobě, zhruba 120 000 originálních balení produktu a stovky kilogramů produktů připravených k zabalení. Svým objemem, množstvím zajištěných látek a produktů i náročností akce jde o jednu z největších operací Národní protidrogové centrály za 35 let její existence. Letošní léto bylo v západní Evropě nejteplejším v historii měření. Kvůli dlouhodobému suchu služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus eviduje nejzávažnější nízké letní průtoky řek od roku 1992, tedy od začátku vedení záznamů. A týkalo se to i mnoha významných evropských veletoků, včetně Rýna, Dunaje, Pádu, Loary, Róny a Sény. Pelias a Melisande je jedinou dokončenou operou Clauda Debussyho a dílem, kterým na začátku 20. století výrazně proměnil podobu opery. Na opeře pracoval téměř 10 let a její premiéra v Paříži v roce 1902 vzbudila značný rozruch. Toto zásadní dílo operního modernismu nyní v Národním divadle v Praze uvede režisér Christophe Lois s dirigentem Patrickem Fourniliérem. Premiéra se uskuteční 15. října letošního roku. Dnes je převážně polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupně Celsia, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů. Co se větru týká, je klidno nebo fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout.
1: Jsme Klasik Praha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Martinem Ziegartem zahrál předehru k operetě Krásná Galatea. Jejím autorem je Franz von Suppé. Autory další skladeb, které teď budeme poslouchat, jsou Ludwig van Beethoven, Ernest Gold, Michel Richard de la Lande, Antonín Dvořák a Georges Bizet. Takže poslouchat budeme francouzskou operu, českou hudbu romantismu, francouzskou hudbu baroka, hudbu filmovou a v tuto chvíli Ludwiga van Beethovena a jeho sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur. Toto dílo s opusovým číslem 71 vzniklo v roce 1796 a nám z něho teď druhou větu, Adagio, zahrají čeští interpreté, klarinetisté Václav Kyzivát a Zdeněk Tesař, hornisté Zdeněk Tilšar a Bedřich Tilšar a fagotisté František Herman a Vilém Horák.

doznělo Adagio, druhá věta ze sextetu opus 71 od Ludwiga van Beethovena. Z filmové hudby si nyní poslechneme v podání Filharmoniku města Prahy téma z filmu Exodus. Tento snímek byl natočen v roce 1960 a hudbu k němu napsal Ernest Gold.

0: Klasik Praha. Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90.

Poslouchali jsme část ze svity od francouzského barokního skladatele Michela Richarda de Lalande. Hrál soubor La Symphonie du Marais a dirigoval Hugo Rein. Následuje rondo pro violončelo a orchestr opus 94 od Antonína Dvořáka. Ještě než si tuto skladbu poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat do divadla, a to na středu 7. října, konkrétně do velkého sálu Švandova divadla na Smíchově. Toto divadlo uvádí jedno z velmi působivých Ibsenových dramat s názvem Divoká kachna, které tematizuje životní protiklad lži a pravdy. Hra Divoká kachna vyšla poprvé tiskem v roce 1884. A je to hra, která se zabývá šťastným dětstvím dospívající dívky Hedviky. Na stolu je dilema, co se stane, když člověka připravíte o životní lež, ale s tím zároveň i o jeho životní štěstí. Mimochodem na téma Ibsenovy hry Divoká kachna vznikl pozoruhodný snímek natočený v roce 1983 v Austrálii, ve kterém hlavní role stvárnili Liv Ullmann a Jeremy Irons. Švandovo divadlo na Smíchově tuto inscenaci uvádí ve středu 7. října od 19 hodin ve Velkém sále. Více informací, včetně možnosti nakoupit online vstupenky, najdete pochopitelně na webových stránkách Švandova divadla.

Vyslechli jsme Rondo pro violončelo a orchestr opus 94 od Antonína Dvořáka. Hráli violončelista Jan Páleníček a Jihočeská komorní filharmonie s dirigentem Ondřejem Kukalem. Od George Bizeta teď zazní árie z jeho opery Carmen. Zpívat nám bude basista René Pape.

Potlesk nadšeného publika patří basistovi René Papemu, který zaspíval árii z opery Carmen od Georges Bizeta. Doprovázel orchestr německé opery v Berlíně, dirigoval Kent Nagano. A my teď změníme dobu, přesuneme se do doby baroka a poslechneme si trojitý kánon od skladatele Benedetta Marcella.

Trojitý kánon od Itala Benedetta Marcella nám přednesly dva soubory, vokální soubor Voices 8 a instrumentální Les Inventions. A po poklidném kánonu teď přijde šavlový tanec z baletu Gajané, zkomponoval Aram Khachaturian.

0: vlastní originální pojetí šavlového tance od Arama Chačaturiana přednesl houslista Nemanja Radulovič. A v úpravě si poslechneme také další skladbu. Bude to slavná humoreska číslo 7 Ges Dur Antonína Dvořáka. Autorem té úpravy je houslista Fritz Kreisler. Ještě předtím, než si humoresku poslechneme, je tu ovšem pozvánka Nikoly Bojčeva na další díl hudby Stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
2: Na soundtracky filmů O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthouseheitmanek.cz.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Posloucháte Klasik Praha.

humoresku číslo 7 Gesdur Antonína Dvořáka nám v úpravě Fritze Kreislera zahráli violončelista Edgar Moreau a klavírista David Kaduš. A teď po dvou skladbách v úpravách si poslechneme skladbu v originálním znění. Bude to závěrečná třetí věta z koncertu F-moll číslo 2 pro klavír a orchestr od Friderika Chopina. Hrát nám budou Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a klavírista Jan Simon.

0: Klavírista Jan Simon a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahráli třetí větu, tedy závěrečnou část z koncertu F-moll číslo 2 od Friderika Chopéna. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 2. října, minuta po 14. hodině. A v té následující hodině nás čeká hudba Jana Zacha, Bedřicha Smetany, Jamesa Newtona Howarda, Georga Friedricha Händla, Frederika Delia, Josefa Haydna a dalších. Začneme tedy pěkně po pořádku. Nejprve Jan Zach. To je český skladatel, který se narodil buď ve vsi Dechtáry u Jenštejna, to znamená severovýchodně od Prahy, nebo v Čelákovicích, které jsou nedaleko. O tom se stále ještě vedou spory. Na tohoto autora se zaměřil soubor Muzika Florea s dirigentem Markem Štrinclem a v loňském roce natočili a vydali Zachovo Requiem D-moll. My si z něho poslechneme pátou část Dies Irae, Den hněvu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Část Dies Irae, Den hněvu z Requiem d-moll od Jana Zacha zahrál a zaspíval soubor Musica Florea s dirigentem Markem Štrinclem. Ze slavnostní symfonie E-dur Bedřicha Smetany, jeho jediné symfonie, si nyní poslechneme čtvrtou větu finále.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou zahrál finále slavnostní symfonie E-dur od Bedřicha Smetany. Rád bych vás nyní pozval k poslechu pořadů, které jsme pro vás na stanici Klasik Praha připravili na dnešní večer. Každý pátek od 19 hodin vysíláme hudbu podle kalendáře. A dnes autorka Martina Klausová připomene 280. výročí narození vynikajícího českého hráče na lesní roh a také skladatele a houslisty Jana Václava Sticha Punta. Od 20 hodin v koncertu bez smokingu zazní koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Hrát je bude houslista Giuliano Carmignola se souborem Concerto Köln. Od 22 hodin potom budeme vysílat hudbu v miléniu, kdy hostem Ondřeje Fischera dnes bude sbormistra dirigent Lukáš Vasilek. Povídat si budou jednak o nadcházející koncertní sezóně Pražského filharmonického sboru, ale samozřejmě na přetřes přijde také úplně nová nahrávka oratoria Jana z Arku na hranici od francouzského autora Artura Onegera.

0: Poslouchali jsme hudbu Jamese Newtona Howarda k filmu King Kong. Teď je tu pozvánka Miroslavy Časarové k poslechu, Filipa Sichry k poslechu jeho pořadu Spektrum hudby, který budeme vysílat v sobotu 3.10., to znamená zítra. A po pozvánce Filipa Sichry si poslechneme část z hudby k ohňostroji od Georga Friedricha Händla.
1: Klasik Praha.
2: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vyslechli jsme předehru k hudbě k Ohňostroji, a to v unikátní rekonstrukci hrané na dobové nástroje. Hrál soubor The English Concert, dirigoval Trevor Pinnock. A teď bych vás chtěl pozvat na výstavu, a to do galerie La Femme v Praze. Tato výstava reaguje na letošní tisící díl známého televizního pořadu Na plovárně, v němž Marek Eben vede rozhovory s výjimečnými osobnostmi z celého světa. Galerie La Femme oslovila řadu skvělých umělců a zadala jim jednoduchý úkol, aby se symbolicky vydali na plovárnu a zvolili si nějakou osobnost, která byla hostem pořadu, případně stvárnili atmosféru tohoto pořadu zcela svým způsobem. Takže na výstavě v galerii La Femme můžeme vidět různé techniky, různé osobnosti a různě zpracované situace. Více informací o této výstavě najdete pochopitelně na webových stránkách galerie La Femme.

Hrál nám orchestr Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem a v jejich podání jsme vyslechli mezihru z opery Coanga, jejímž autorem je Frederik Delius. Od Josefa Haydna nám teď trumpetista Miroslav Kejmar zahraje třetí větu z jeho koncertu S-dur.

Závěr koncertu S-dur od Josefa Haydna zahrál trumpetista Miroslav Kejmar a komorní soubor České filharmonie řízený Petrem Škvorem. Hlavními postavami Verdiho slavné opery La Traviata jsou Violeta Valéry a její milý Alfredo Germont. Třetí velmi důležitou postavou v této opeře je Alfredův otec Giorgio Germont. A nám teď právě árii otce Germonta zaspívá baritonista Simon Kinleyside.

0: Árii otce Germona z opery La Traviata Giuseppe Verdiho zaspíval Simon Keenlyside. Doprovázel orchestr Mnichovského rozhlasu a dirigoval Ulf Schirmer. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který vysíláme vždy každý čtvrtek, tedy i příští čtvrtek 8. října. A potom zazní skladba Erwina Schulhoffa v takzvaném stylu neoklasicismu. Jedná se o jeho dvojkoncert pro flétnu, klavír a orchestr, který vznikl v roce 1927. My si z něho teď poslechneme třetí větu.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Závěrečné rondo z dvojkoncertu pro flétnu, klavír a komorní orchestr od Ervína Schulhoffa zahrála kapela Istropolitána a solové party přednesli flétnista Kaspar Zender a klavíristka Eva Arutunjan. Od Claude Debussyho si nyní poslechneme jeho arabesku číslo 1.

0: Arabesku číslo 1 od Claude Debussyho přednesla Clara Körmendi. A teď je tu Antonio Vivaldi, slavný italský barokní autor. Poslechneme si část jeho koncertu. Bude to prvá věta, Allegro, a hrát nám společně s amsterdamským barokním orchestrem budou čelista Jojo Ma a varhaník Ton Koopman.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Violončelista Jojo Ma a varhaník Ton Koopman nám společně s amsterdamským barokním orchestrem zahráli část z koncertu od Antonia Vivaldiho.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letos v únoru provedla ve Dvořákově síni Rudolfina Česká filharmonie ve spolupráci s Pražským filharmonickým sborem, Kinovým dětským sborem a mezinárodním ansámblem solistů, to vše pod taktovkou Lukáše Vasilka, ojedinělé koncerty. Byla provedeno oratorium Jana z Arku na hranici od Artura Onegra. Při těchto koncertech bylo oratorium také natočeno a nyní záznam vyšel u vydavatelství Animal Music. Je to úplně čerstvá nahrávka, vyšla 25. září a my jsme moc rádi, že vám z ní můžeme nabídnout ukázku. Poslechneme si nyní část z tohoto oratoria pojmenovanou Janin meč.

Část nazvanou Janin meč z oratoria Jana z Arku na hranici od Arthura Onegera nám zahráli společně Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Kühnův dětský sbor a ansámbl solistů. Tento mimořádný projekt vznikl díky úsilí dirigenta a sbormistra Lukáše Vasilka. A mimochodem při příležitosti vydání této mimořádné nahrávky u vydavatelství Animal Music si můžete také v pořadu Hudba v miléniu poslechnout rozhovor s Lukášem Vasilkem. Mimochodem dnes ho budeme vysílat od 22 hodin.

I got plenty of nothing, tedy mám spoustu ničeho. To je známá árie, nebo možná spíše píseň ze druhého dějství opery Porgy a Bess od George Gershwina. Zpíval nám basbaritonista Willard White a doprovázela londýnská filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem. Z Dvořákova klavírního cyklu Poetické nálady nám nyní Tomáš Výšek zahraje část Na svaté hoře.

0: Klavírista Tomáš Víšek a skladba Na svaté hoře od Antonína Dvořáka. A teď je tu místo hudby filmové, hudba k počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025. Poslechneme si část Svatba a autory této hudby jsou Adam Sporka a Jan Valta.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ives'e z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Klavírista Murray Peraya přednesl Preludium, prvou část z anglické suity F-dur číslo 4 od Johanna Sebastiana Bacha. Příští rok, rok 2027, bude celosvětovou připomínkou 200. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena. Na toto výročí myslí také pražští symfonikové, kteří na svých koncertech 7. a 8. října, tedy ve středu a ve čtvrtek příští týden, vždy ve Smetanově síni obecního domu, přednesou k tomuto výročí houslový koncert D-dur právě od Beethovena. Solistkou v tomto koncertu bude Alena Baeva. V druhé polovině koncertu pak pražští symfonikové pod taktovkou Tomáše Netopila zahrají Brahmsovu symfonii číslo 2 D-dur. Srdečně zvu k těmto koncertům a pokud máte zájem, tak více informací najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz a tam je také možno online nakoupit vstupenky.

Vyslechli jsme pomalou čtvrtou větu ze serenády F-dur od Vítězslava Nováka. Hrála Pražská komorní filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Skladatel Jaroslav Ježek měl klasické školení, takže samozřejmě věnoval se i komponování klasického hudebního repertoáru. Ale kromě toho také komponoval hudbu pro Osvobozené divadlo. A jeho písničky se zpívají doma, v divadle, u táboráku i na koncertech. Je málo skladatelů, kteří mají tak široké publikum z různých vrstev. A přednedávnem jsme si připomínali 120. výročí narození Jaroslava Ježka. A my si ho teď připomeneme samozřejmě i hudbou. V úpravě Jiřího Kabáta zazní píseň Nebe na zemi.

Úpravu Ježkovy písně Nebe na zemi zahrál soubor Cello Republic. Jmenovitě violončelisté Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek. Luca Antonio Predieri, to je jméno italského skladatele a houslisty z prvé poloviny 18. století. My si od tohoto barokního autora teď poslechneme árii z jeho opery Scipione il Giovane. Zpívat bude kontratenorista Jakub Josef Orlínský.

0: Kontratenorista Jakub Josef Orlínský zaspíval árii z opery Scipione il Giovane, jejímž autorem je Luca Antonio Predieri. Doprovázel soubor Il Pomodoro a dirigoval Maxim Emelianichev. Před chvilkou jsme si písničkou Nebe na zemi připomněli výročí Jaroslava Ježka, ale v úplně přesně stejný den i rok jako Jaroslav Ježek se narodil také Dmitrij Šostakovič. A tak si připomeneme i tohoto vynikajícího skladatele. Poslechneme si skerco z jeho violončelového koncertu číslo 2 G-dur, a to s violončelistou Jojo Ma. Ještě předtím, než zazní Šostakovičova hudba, tu je pozvánka k poslechu dnešní hudby podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos Nálesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro Lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Jsme Klasik Praha.

Violončelista Yo-Yo Ma a doprovázející Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Andrisem Nelsonsem. Vyslechli jsme skerco z druhého violončelového koncertu G-dur od Dmitrije Šostakoviče. Hudba Camille Saint-Saëns, kterou nyní budeme poslouchat, přináší úplně jinou atmosféru. Pokojnou a klidnou. Poslechneme si Saint-Saënsovu Sarabandu číslo 1.

0: Londýnský festivalový orchestr s dirigentem Rossem Poplem zahrál Sarabandu číslo 1 od Camille Saint-Saëns. Poslouchali jsme svižnou Šostakovičovu skladbu z jeho violončelového koncertu, teď volnou Sarabandu. A v podobném střídání budeme pokračovat i nadále. Čeká nás teď skladba svižnější a pak opět v pomalém tempu. Nyní nám tenorista Rolando Villazón zaspívá slavnou píseň Joaquina Rossiniho La Danza.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tenorista Rolando Villazón zaspíval píseň La Danza od Gioacchina Rossiniho. Doprovázel Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a dirigoval Marco Armiliato. V roce 1896 dokončil finský skladatel Jean Sibelius svou svitu Lemminkäinen. Tato svita je tvořena čtyřmi symfonickými básněmi a jednou z nich je slavná Labuť Stuonely.

symfonickou báseň Labuť Stuoneli podle finského eposu Kalevala od skladatele Jeana Sibelia nám zahrál Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a dirigoval Charles Groves. Od Ludwiga van Beethovena si nyní v podání Jana Bartoše poslechneme skerco z jeho sonáty C-dur číslo 3.

Skerco ze sonáty číslo 3 C-dur od Ludwiga van Beethovena zahrál Jan Bartoš. Mario Capuana je italský raně barokní skladatel ze Sicílie. My si poslechneme jeho skladbu Ecce Panis, hle chléb andělský, kterou nám zaspívají Irena Troupová a Zdeněk Kazda.

0: Grant Lowe Presti je americký skladatel, klarinetista a pedagog z 20. století. Žil mezi lety 1933 až 1985. A my si po pozvánce k poslechu hudby v miléniu poslechneme fanfáru z jeho svity pro 8 lesních rohů.
1: Klasik Praha.
2: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Český hornový soubor vedený Radkem Baburákem zahrál fanfáru ze svity od Rolanda Loprestyho. Od Josefa Suka si nyní společně poslechneme čtvrtou větu z jeho krásné se.

Závěr serenády S-dur od Josefa Suka zahrála Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrůšou. A teď je tu hudba Maurice Ravela. Poslechneme si jeho Pavanu za mrtvou infantku.

Pavanu za mrtvou infantku od skladatele Maurice Ravela nám zahrál londýnský komorní orchestr s dirigentem Christopherem Warren Greenem. A teď je tu opět hudba filmová, i když původně pro film komponovaná nebyla. Jedná se o skladbu Scotta Joplina, která byla použita ve filmu Podraz z roku 1973. Nám teď Joplinovu hudbu zahraje klavírista Jean-Marc Louisade.

0: Klasik Praha.
1: Původně vystudovala vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, konkrétně druhou větu z jeho symfonie zvané Skotská. Je to jeho symfonie číslo 3 a mol a hrál nám Evropský komorní orchestr s dirigentem Jannikem Neset-Segénem. V příštím roce si budeme připomínat významné beethovenské výročí 200 let od jeho úmrtí a toto výročí chce připomenout také Český spolek pro komorní hudbu. V rámci své sezóny 2026-2027 uvádí kompletní provedení Beethovenových houslových sonát, a to v interpretaci houslisty Jana Fischera, mimochodem koncertního mistra České filharmonie, a klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus je rozdělen do třech večerů, koná se ve Dvořákově síni Rudolfina. Termíny těchto koncertů jsou 11., 14. a 19. října. Více informací o tomto mimořádném cyklu, který umožní zároveň také sledovat, jakým vývojem prošel Ludwig van Beethoven od těch prvních ranních sonát až po ty poslední. Tak více informací se dozvíte samozřejmě na webových stránkách Českého spolku pro komorní hudbu.

0: Valčík cismol od Friderika Chopéna hrál nám klavírista Ištván Székej. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 2. října, za půl minuty bude 17 hodin. A my do té další vysílací hodiny vstoupíme s hudbou Johanna Nepomuka Humela. Poslechneme si část jeho koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Prvou větu, Allegro con spirito, nám zahrají trumpetista William Forman a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze s dirigentem Vladimírem Válkem.
1: Tohle je Klasik Praha.

Trumpetista William Foreman zahrál prvou větu z koncertu S-dur od Johanna Nepomuka Humela. Doprovázel ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, dirigoval Vladimír Válek. Významným anglickým skladatelem období baroka je Henry Purcell. My si nyní poslechneme árii Ducha zimy z jeho opery Král Artuš aneb Britská čest. Zpívat nám bude basbaritonista Dingle Yandell.

Mrazivou árii ducha zimy z opery Král Artuš a nebe britská čest od Henryho Purcella zaspíval basbaritonista Dingle Yandell. Doprovázel orchestr Les Inventions. Teď si poslechneme část z baletu Fancy Free, Nezadaní od Leonarda Bernsteina. Bude to část nazvaná Přicházejí tři námořníci.

To byla část z baletu Fancy Free, Nezadaní od Leonarda Bernsteina. Skladatel také na této nahrávce dirigoval New York Philharmonic Orchestra. A teď je před námi hudba Antonína Dvořáka a ještě před ní pozvánka k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin, tak jako každý pátek, to bude hudba podle kalendáře. Dnes Martina Klausová připomene 280 let od narození skladatele a virtuóza na lesní roh Jana Václava Stycha Punta. Od 20 hodin si budeme moci poslechnout houslové koncerty Johanna Sebastiana Bacha, které přednesou houslista Giuliano Carmignola a koncerto Köln. Od 22 hodin si pak nezapomeňte naladit stanici Klasik Praha, protože budeme vysílat hudbu v miléniu, v níž hostem Ondřeje Fischera bude sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek. Představí jednak novou koncertní sezónu Pražského filharmonického sboru a jednak také úplně nové CDčko Jana z Arku na hranici. Jehož autorem je Arthur Honegger.

0: Známá píseň Antonína Dvořáka Když mne stará matka z cyklu Cigánské melodie. Vyslechli jsme úpravu této skladby pro smyčcové kvarteto, hrálo Talichovo kvarteto. Teď je tu pozvánka k poslechu slavných auditorií cyklu Jiřího Vejvody, který vysíláme vždy v pondělí od 19 hodin. A potom si poslechneme tercet ze druhého dějství Dona Giovanniho od Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívat nám budou jako Don Giovanni Eberhard Wächter, jako Leporello Giuseppe Taddei a jako Komtur Gottlob Frick.
1: Klasik Praha. Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem.

0: Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dramatický tercet ze samého závěru opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta nám zaspívali Eberhard Wächter jako Don Giovanni, Giuseppe Taddei jako Leporello a Gottlob Frick jako Komtur. Doprovázel Philharmonia Orchestra, dirigoval Carlo Maria Giulini. V této koncertní sezóně se bude, jako už tradičně a už po 35. konat festival Svátky hudby v Praze, aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací koncert se uskuteční 20. října a to ve Dvořákově síni Rudolfina. Kromě hostitele, houslisty Václava Hudečka, vystoupí jak začínající generace, tak i osvědčení interpreti. Na koncertu vystoupí například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard a na druhé straně třeba vynikající česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová či pěvci Lucie Kaňková a Daniel Matoušek. Na programu bude Dvořákův mazurek, Bruchův koncert pro housle a violu, e-mol, a nebo také výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Doprovází orchestr Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Tento cyklus bude pokračovat koncerty až do dubna příštího roku. Detailní program najdete na webových stránkách festivalu Svátky hudby v Praze.

Šlechtic, skladatel, literát, cestovatel a ještě mnohé další byl Krištof Harant z Položic a Bezdružic. My jsme teď vyslechli jeho motto Qui confidunt in Domino, neboli ti, kdo důvěřují v Pána. Zpívali členové souboru kapela Mariana, soprány Barbora Kabátková a Hana Blažíková, alt Daniela Čermáková, tenory Vojtěch Semerát a Tore Denis a bas Jaromír Nosek. Od Richarda Strause si nyní poslechneme jednu z jeho ranějších kompozic. Je to skladba s opusovým číslem 13, kterou Richard Strauss napsal ve svých 20 letech. Jedná se o klavírní kvartet C-moll. Na němž ještě samozřejmě vidíme vliv romantické hudby a velkých vzorů, jako byl například Johannes Brahms pro Richarda Strause. My si teď poslechneme druhou větu, skerco.

Poslouchali jsme druhou větu z Kerco z klavírního kvartetu C mol od Richarda Strause. Hráli nám housle Renaud Capuçon, viola Paul Cintara, violončelo Julia Hagen, klavír Guillaume Bellom. Od Gustava Holsta si nyní poslechneme pochodovou píseň. Je to jedna z písní z cyklu Dvě písně beze slov a tento cyklus Holst věnoval svému kolegovi a příteli, skladateli Ralphu Vaughanu Williamsovi.

0: To byla pochodová píseň od skladatele Gustava Holsta, kterou zahrála Liverpoolská královská filharmonie s dirigentem Andrew Mansim. A jako další nás čeká hudba francouzské skladatelky Mel Bonny. My si od ní poslechneme skladbu, která se jmenuje Songe, tedy sen neboli snění, a je z jejího cyklu Tři melodie. Zpívat nám bude sopranistka Julie Rose a na klavír doprovází Susan Manoff.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Jsme Klasik Praha.

sopranistka Julie Rose a klavíristka Susan Manoff přednesli píseň Songe, sen od skladatelky Mel Bonny. Na přelomu let 1879 a 1880 zkomponoval Antonín Dvořák svůj cyklus valčíků pro klavír. Tento cyklus má celkem 8 částí a my si teď jednu z nich poslechneme. Bude to valčík a mol, ovšem v symfonické úpravě skladatele Jarmila Burghausera.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrál Valčík A-mol od Antonína Dvořáka. Je 18.00, pátek 2. října, posloucháte stanici Klasik Praha. Mám tu pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Rozhodnutím krizového štábu středočeských vodáren byla dnes voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena voda opět prohlášena za pitnou. Oznámili vodárny na základě laboratorních výsledků. Z hlediska sledovaného ukazatele obsahu olova splňuje voda stanovené hygienické limity. Vodárny zároveň doporučili, aby lidé nejprve odpustili domácí rozvody a nechali vodu 5 až 10 minut volně odtékat. Monitoring kvality vody bude kontinuálně probíhat i nadále a pokračovat bude i další proplachování vodovodní sítě. Blokády a násilné protesty středoškolských studentů ve Francii pokračují. V celé zemi se blokády dotkly více jak 500 středních škol. Do protestů se zapojili i studenti vysokých škol, chtějí více peněz do vzdělávání. Protesty jsou doprovázeny i velmi agresivními útoky na policisty a učitele. A francouzští policisté v souvislosti s násilnými protesty a blokádami jen za dnešní den zatím zadrželi okolo 600 osob. Jaké místo mají dnes symfonické orchestry a pěvecké sbory ve společnosti? Jak přispívají ke kulturní identitě země, vzdělávání a životu v regionech? Jak se proměňuje jejich vztah k médiím, moderním technologiím a umělé inteligenci? A především, jak zajistit jejich dlouhodobě stabilní financování? Právě těmto otázkám se bude věnovat konference Fenomén orchestr, kterou v pondělí 2. listopadu pořádá Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Setkají se zde představitelé kulturních institucí, veřejné správy, odborníci z oblasti hudby a arts managementu, pedagogové, umělci, studenti i zástupci médií. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku místy zvětšená oblačnost. Během noci se zejména v severozápadní polovině Čech vytvoří místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů Celsia, ojedinělé 3 stupně Celsia až přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se ovšem během dopoledne bude rozpouštět. Nejvyšší zítřejší teploty 20 až 24 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Violončelista Julien Lloyd Webber zahrál Adagio z koncertu E-moll od skladatele Edwarda Elgara. Doprovázel ho Royal Philharmonic Orchestra London s dirigentem a samozřejmě také skvělým houslistou Yehudim Menuhinem. Od Antonína Dvořáka si teď poslechneme čtvrtou závěrečnou větu z jeho symfonie číslo 8 G-dur. Hrát bude Česká filharmonie a dirigovat Jiří Bělohlávek.

Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála závěr symfonie číslo 8 G-dur od Antonína Dvořáka. Maurice Durufle byl významný francouzský skladatel a také varhaník. Vzhledem k tomu, že byl varhaníkem, tak se také věnoval duchovní hudbě. A my si teď poslechneme část z jeho cyklu 4 moteta na témata gregoriánského chorálu. Jedním z těch starobylých gregoriánských nápěvů je také Ubi caritas et amor, Deus ibi est, neboli kde je láska, tam je také Bůh.

moteto Ubi Caritas od Maurice Durifleho zaspíval sbor Trinity College Cambridge se sbormistrem Richardem Marlowem. Od Josefa Haydna si teď poslechneme árii z jeho komické opery L'infedeltà delusa, Zmařená nevěra. Zpívat bude basbaritonista Thomas Quasthoff.

Skvělý basbaritonista Thomas Kvasthoff zaspíval árii Není žádného léku z komické opery Zmařená nevěra od Josefa Haydna. Doprovázel ho freiburský barokní orchestr a dirigoval Gottfried von der Koltz. Opět tu máme filmovou hudbu. Tentokrát si poslechneme romanci z filmu Střeček. To je film, který byl natočen v roce 1955 a hudbu k němu napsal Dmitrij Šostakovič. Hrát nám budou filharmonici města Prahy pod taktovkou Bena Palmra a houslové solo přednese Ester Abrami.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Úvodní sbor, proč bychom se netěšili, z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany zaspíval Pražský filharmonický sbor a doprovázela Česká filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Švandovo divadlo na Smíchově si vás dovoluje pozvat na inscenaci dramatu Henrika Ibsena Divoká kachna. Tato inscenace tematizuje životní protiklad lži a pravdy a ptá se, jestli je třeba usilovat o život v pravdě za každou cenu. Nastoluje otázku, co se stane, když člověka připravíte o životní lež, ale zároveň ho tím připravíte i o životní štěstí. Jedná se především o šťastné dětství dospívající dívky Hedviky. Je to velice zajímavá hra, která měla premiéru v roce 1885 a ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově ji můžete zhlédnout například ve středu 7. října od 19 hodin. Více se o inscenaci, včetně možnosti zakoupit online vstupenky, dozvíte přímo na webových stránkách Švandova divadla.

Vyslechli jsme slavné preludium cismol od Sergeje Rachmaninova. Byla to velice pozoruhodná nahrávka, protože ji v roce 1919 natočil sám autor, klavírista a skladatel Sergej Rachmaninov. Rád bych vás v tuto chvíli ještě jednou pozval k poslechu našich večerních pořadů. Už za necelou půl hodinu v 19 hodin začne Hudba podle kalendáře, v níž Martina Klausová připomene životní osudy a samozřejmě i hudbu Jana Václava Sticha Punta, slavného českého virtuóza na lesní roh, houslistu a skladatele. Od jeho narození totiž v těchto dnech uplynulo rovných 280 roků. Od 20 hodin si budete moci poslechnout houslové koncerty Johanna Sebastiana Bacha, a to s houslistou Julianem Carmignolou a orchestrem Concerto Köln. A potom ještě od 22 hodin je tu pro vás připravena Hudba v miléniu. Hostem Ondřeje Fischera bude sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek. Hovořit spolu budou jednak o nadcházející sezóně Pražského filharmonického sboru, jehož je Lukáš Vasilek sbormistrem, a potom také o úplně nové nahrávce, která před pár dny vyšla. Jedná se o nahrávku Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici.

Gustav Mahler, symfonie číslo 1 D-dur, zvaná Titán. Z tohoto krásného díla nám Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zahrála druhou větu. Summertime, to je slavná píseň George Gershwina. My si ji nyní poslechneme v úpravě, kterou nám zahraje Telemannovo kvarteto.

0: Slavnou píseň Summertime od George Gershwina nám zahrálo Telemannovo kvarteto. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 2. října, za 10 minut bude 19 hodin a to je tak akorát čas na poslední skladbu moderovaného bloku, kterým vás dnes provázel Stanislav Předota. Vybral jsem pro vás hudbu, která je vyloženě radostná a pozitivní. Poslechneme si Valčík Hlasy jara od Johanna Strause mladšího.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Valčík Hlasy jara od Johana Strause mladšího zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. S touto skladbou se s vámi také v tuto chvíli loučí Stanislav Předota. Vysílání stanice Klasik Praha ale samozřejmě pokračuje dál. Teď je tu pro vás připravena hudba podle kalendáře o hornistovi a skladateli Janu Václavu Stichu Puntovi. Potom od 20 hodin koncert bez smokingu s houslovými koncerty Johana Sebastiana Bacha v podání houslisty Giuliana Carmignola. A zajímavý určitě bude i další díl hudby v miléniu, ve kterém Ondřej Fischer bude povídat s Lukášem Vasilkem, sbormistrem a dirigentem. Přeji vám příjemný poslech všech nadcházejících pořadů, přeji vám samozřejmě také krásný nadcházející víkend a těším se s vámi se všemi opět brzy naslyšenou.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Když 4...

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
4: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
5: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme českého virtuóza na lesní roh, ale také houslistu a hudebního skladatele Jana Václava Sticha, který se narodil 28. září 1746, tedy před rovnými 280 lety. Jan Václav Stich, známý také pod italským pseudonymem Giovanni Punto, se narodil v Žehušicích a byl synem kočího a poddaného na žehušickém panství hraběte Jana Josefa Antonína Sthůnu a Hohensteina. Právě on umožnil nadanému chlapci studia hry na lesní roh, nejprve v Praze u Josefa Matějky a poté v Dobříši u Jana Šindeláře, hraběte Mansfelda. V roce 1763 pak chlapec pokračoval ve studiích u dobřížského rodáka Houtka i jeho kolegy Hampla, u něhož si osvojil jím tehdy vyvinutou techniku krytí, kterou později sám rozvinul a zdokonalil. V roce 1764 byl však nucen vrátit se do dvorní kapely hraběte Tůna, kde měl kromě hry na lesní roh také povinnost sloužit jako livrejovaný sluha. S tím se ovšem Stich, v té době už zvyklý v zahraničí za své umění sklízet ovace, nehodlal smířit. V roce 1768 pak tedy využil po večerním koncertu velké sešlosti hostů a spolu se třemi dalšími dechaři v noci tajně uprchl ze služby hraběte Tůna. Když se to hrabě dozvěděl, najal špehy s úklem Sticha a ostatní hudebníky najít a přivést zpět, nebo jim alespoň vyrazit přední zuby, aby už nikdy nemohli hrát. Špehové Sticha vypátrali v Augsburku, kde se ukrýval. Jakmile zjistil, že byl odhalen, uprchl znovu a pod italským pseudonymem Giovanni Punto, což byl překlad jeho jména, protože Stich, tedy německy Stech, znamená italsky Punto. A toto nové jméno jej ochránilo před dalším stíháním a zároveň odpovídalo také dobové oblibě po italšťování uměleckých jmen. První ukázkou našeho pořadu bude teď první věta Allegro Maestoso z koncertu číslo 10 F-dur pro lesní roh a orchestr Jana Václava Stichpunta. Hrát bude Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.

Pod novým jménem působil tedy Stich nejprve u Josefa Friedricha z Hohenzollern-Hechingenu a v roce 1769 odešel do služeb mohučského arcibiskupa Emericha Josefa z Breidenbachu. Tady zůstal do roku 1774 a následně do roku 1780 přebýval pak u württemberského biskupa Adama Friedricha ze Seinsheimu. Roku 1781 odešel do Paříže, kde byl ve službách hraběte z Artoa, pozdějšího krále Karla X. V té době už začínal být slavný nejen jako hornista, ale také jako houslový virtuos a v letech 1795 až 1797 vedl dokonce pařížský orchestr Le Théâtre des Variétés Amusantes. Kromě pevných angažmá uskutečnil i četná turné po evropských zemích. Setkal se s Wolfgangem Amadeem Mozartem a v roce 1800 vystupoval ve Vídni a v Budapešti s mladým Ludwigem van Beethovenem, který pro něj zkomponoval sonátu opus 17 pro lesní roh a klavír, se kterou s ním i koncertně vystupoval. Následně byl Stich pozván do Anglie, aby zde techniku krytí, kterou zdokonalil, naučil hráče orchestru tehdejšího krále Jiřího III. Jako druhá ukázka našeho pořadu teď zazní první věta Allegro moderato ze Stichova koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 5. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Petra Vronského a na lesní roh Radek Baborák.

V roce 1801 se Punto po 33 letech vrátil do vlasti a 18. května toho roku odehrál velkolepý koncert ve Stavovském divadle. Kritici i recenzenti vyzdvihovali jeho bezkonkurenční interpretační mistrovství, také inovativní techniku hry, efektní kadence, dvouhlasé a dokonce i tříhlasé akordy. V roce 1802, po koncertním turné v Paříži, které uskutečnil s Janem Ladislavem Dusíkem, onemocněl Punto zánětem pohrudnice a zemřel o pouhých 5 měsíců později, 16. února 1803. Byl mu dopřán velkolepý pohřeb v kostele svatého Mikuláše, kterého se zúčastnili tisíce lidí. U jeho hrobu zaznělo Mozartovo rekviem. V odkazu Jana Václava Stichpunta najdeme 16 koncertů pro lesní roh a orchestr, koncert pro klarinet, 3 kvintety pro flétnu, lesní roh, housle, violu a kontrabas, 24 kvartetů pro lesní roh, housle, violu a kontrabas, také 3 kvartety pro flétnu, housle, violu a kontrabas, dále i 20 hornových trií, několik trií pro flétnu a smyčce a více než 100 duetů pro 2 lesní rohy. Také přepracoval Hamplovu školu pro lesní roh a sám napsal sbírku denních cvičení. Do třetice teď zazní ukázka z jeho koncertu číslo 6 Es-dur pro lesní roh a orchestr. Druhou a třetí větu zahraje Vladimíra Klánská za doprovodu Pražského komorního orchestru. Ten bude řídit František Vajnar.

Odkaz Jana Stycha Punta žije i po 280 letech, které od jeho narození letos uplynuly. Na jeho památku uděluje každoročně Mezinárodní společnost pro lesní roh cenu Punto Award, jednu z renomovaných mezinárodních cen pro hráče na lesní roh. V jeho rodných Žehušicích se také každoročně pořádá Festival hry na lesní roh. Od roku 1997 nese jeho jméno také místní základní škola. Český skladatel Jaroslav Smolka pak napsal na námět ze života Jana Václava Stycha komorní operu s názvem Hra o zuby, která měla premiéru v roce 1984. My dnešní vzpomínku na tohoto hornistu a skladatele uzavřeme jeho koncertem číslo 7 Esdur pro lesní roh a orchestr. Hrát bude opět Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Když čtyři

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Ladíte Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
5: Dnes večer se na Klasik Praha budeme věnovat hudbě německého barokního génia Johanna Sebastiana Bacha. Bach ve své době proslul především jako interpret a improvizátor. Jako skladatel ovšem nebyl příliš uznáván. Jediné dílo, které za svého života mohl publikovat, byly Matoušovy pašije. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na 50 let téměř v zapomenutí. Až počínaje Felixem Mendelssohnem Bartholdym se od první poloviny 19. století začala postupně opět více hrát. Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech Německa. Nejvýznamnějším jeho působištěm byl Výmar, Köthen a Lipsko. Mezi jeho nejznámější kompozice patří bezesporu braniborské koncerty, dobře temperovaný klavír, mše H-moll, Matoušovy pašije, umění fugy, hudební obětina a goldbergovské variace. Johann Sebastian Bach byl mistrem polyfonie a přivedl k dokonalosti hudební formu fugy. Ve své bohaté tvorbě dokázal vyjádřit hluboké myšlenky umělecky přesvědčivým způsobem. Jeho hudební myšlení je pronikavé a jasné a přitom nepostrádá výraznou citovost. Bach nebyl extravagantním umělcem, ale spořádaným otcem rodiny, praktickým a zároveň hluboce věřícím člověkem, který měl zároveň smysl i pro běžné pozemské radosti. A to všechno se odráží v jeho díle. Jeho hudba se povznáší do dimenzí téměř nadpozemských a zároveň stojí pevnýma nohama na zemi. Najdeme v ní pokoru a soucit s lidským utrpením i vřelou oslavu světského života. Přestože většina jeho skladeb byla psána na objednávku, Bach je dokázal naplňovat hlubokým obsahem. Z Bachova díla víme o celkem 1126 hudebních kompozicích nejrůznějších forem. Přitom se velké množství dalších skladeb nedochovalo a do celkového počtu nejsou započítány ani autorem revidované verze skladeb a nejrůznější hudební kusy sloužící k výuce. Celkově tak Bach složil nejméně 1400 děl. My si dnes večer poslechneme jeho koncerty pro housle a smyčce číslo 1 A-moll, 2 E-dur, houslový dvojkoncert D-moll a dále dva houslové koncerty G-moll a D-moll. Solový part bude hrát italský houslista Giuliano Carmignola. Doprovází koncerto Köln a řídí Mayumi Hirasaki. No a já vám přeji ničím nerušený poslech a krásný večer.
2: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: il y eut une vierge appelée Jeanne.
1: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na Spotify a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Před pár dny vyšlo u vydavatelství Animal Music nové album, které je na naší hudební scéně mimořádným počinem. Jedná se o novou nahrávku velkolepého, ale zřídka uváděného oratoria Jana z Arku na hranici od švýcarského skladatele Arthura Onegera, které bylo na koncertech loni v Rudolfinu provedeno Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a Mezinárodním ansámblem solistů. To vše pod dirigentským vedením šéfzbormistra Pražského filharmonického sboru Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme si tedy povídat nejen o této nahrávce, ze které si pustíme ukázky, už jsme úvodem tedy slyšeli temný prolog z této skladby, ale samozřejmě třeba i o náplni nadcházející koncertní sezóny Pražského filharmonického sboru. Nejdříve k té Janě z Arku, taková typická úvodní otázka, vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal s touto skladbou a kdy poprvé přišlo na to, že byste ji třeba mohl i provést?
2: No tak to první setkání, to je fakt před 100 lety, protože já vlastně jsem poprvé slyšel ten název a možná i poprvé jméno skladatele, teda musím přiznat, na gymnáziu při hudební výchově, kdy naše paní profesorka byla absolutně nadšená z tohoto díla i z Arthura Onegera. A tak to bylo tak jako poprvé, kdy jsem si do hlavy tak nějak vštípil, že bych to vlastně asi chtěl i měl slyšet. A asi o 2 roky později, furt jsem byl ještě na Gimplu, jsem si koupil tu starou suprafonskou nahrávku stejného díla, mimochodem teda v velmi podobném obsazení orchestru i sborů pod taktovkou Serge Borda, poměrně slavná nahrávka své doby. A vlastně hodně dostupná, no tak já jsem asi chodil na nějakou brigádu do samoobsluhy, nebo už nevím, jak jsem to udělal, že jsem prostě těch mnoho set korun někde najednou měl a fakt jsem si to z Prahy dovezl, tu nahrávku, do Hradce Králové. A byl jsem z toho úplně unešený, protože tím, že to vlastně vydal Suprafon, tak tam byl i český překlad v tom bukletu a bylo to prostě něco úžasného, tak jsem začal prokousávat a byl to pro mě velký zážitek. No a podruhé jsem se k tomu dostal už jako sbormistr Pražského filharmonického sboru, kdy jsme tak někdy kolem roku 2010, nevím to teď přesně, dvakrát ve dvou různých nastudováních Janu z Arku prováděli a pokaždé to ale bylo v češtině, což bylo takové zvláštní poměrně. A takže k tomu jsem přičichl jako sbormistr.
1: Jako v českém překladu opravdu,
2: v českém překladu. Fakt to proběhlo celé v českém překladu.
1: I recitace, i ta sborová místa,
2: ano,
1: všechno.
2: I jsme zpívali v češtině. Takže to bylo také jako speciální. Já určitě neříkám, že to bylo špatně, protože ono to má spoustu výhod, ale ta nesporná nevýhoda je to, že čeština prostě s francouzštinou nemůže nikdy se rovnat v tom smyslu, že na francouzskou hudbu ji prostě nenasadíte, tak aby to prostě fungovalo dobře, tak to se taky stalo, ale byla to pro mě cenná zkušenost a hlavně jsem zjistil, jak příšerně těžký je ten sborový part. A já jsem tehdy vlastně v Pražském filharmonickém sboru tak spíš byl jako na začátku té své dráhy u tohohle tělesa. Ne všechno bych řekl, že jsem ještě uměl jako udělat, tak aby to bylo úplně nějak jako tip-top. Ale zkušenost obrovská, no a pak dlouho nic, samozřejmě tak jako dílo furt trvalo, ale nějak jsme se s ním nepotkávali a pak najednou vlastně v souvislosti s našimi koncerty s Válečným rekviem přišel takový dotaz od našeho pana ředitele Davida Marečka, našeho ředitele, současně ředitele České filharmonie, co bych tak dál po tom Válečném rekviem chtěl a mohl vlastně dělat, aby to bylo tak jako s podobným dosahem. No a tak ono už moc takových děl není, takže jsem jenom tak plácnul, že Onegrovu Janu z Arku a on vlastně řekl hned, že jo. A pak prostě se z toho stal takhle obrovský projekt, kterého si strašně vážím, ale vlastně doteď nevěřím, že to proběhlo a že to prostě najednou je ještě zhmotněno v tom CDčku.
1: Vy jste zmínil tu nahrávku, kterou natočil v 70. letech, tedy Serge Bodo s Českou filharmonií a tehdejším Pražským filharmonickým sborem, vlastně 50 let před vámi a ještě 55 let je to od toho slavného provedení v roce 1970, kdy dramaturg České filharmonie pan Medek tuto skladbu zařadil tedy na program jako symbolickou připomínku sebeupálení Jana Palacha, za což byl pak tedy vyhozen z práce. Tak mě vlastně připadá zajímavé, že je to pak o 5 let později nechali ještě dokonce nahrát. Tak asi ten zákaz nebyl nebyl zas tak důsledný, ale to vlastně vypovídá o tom, že to dílo má i, řekněme, symbolický a společenský přesah. O čem vlastně to pro vás je myšlenkově, tematicky v té mimohudební rovině, ten příběh nebo to téma, které to oratorium znázorňuje a vypráví?
2: Tak já bych řekl, že Jana z Arku je vlastně symbolem v rámci toho celého oratoria. Jasně, že to je o ní, je to celé o jejím životě, o jejich osudech, ale oni to tam, pánové Claudel a Honegger, tak nějak jako komponují do sebe, že to má obrovský přesah do současnosti a je to vlastně, řekl bych, že to jsou takové jako dějiny lidské blbosti v kostce, dalo by se říct, když to hodně zlehčím, protože ta Janě z Arku, alespoň v tomhletom stvárnění, se samozřejmě dějí věci, které se lidem a lidstvu dějí neustále. Vždycky si to lidstvo něčím jako nabije, jednotlivci si nějak jako nabijou, ale je to vlastně pokaždé úplně to samé a tím, že oba páni autoři to tak jako zpracovali chvílemi až jako sarkasticky a hlavně vždycky několikrát v různých úhlech pohledu, každý ten útržek z jejího života, tak myslím, že každý pochopí, každý by se vlastně mohl trošku chytit jako za nos, jestli to jako neděláme stejně špatně po těch mnoha stech letech, nebo jestli nám nedějí nám nepoučitelné společnosti úplně stejné věci. Takže já tam vidím tenhle ten přesah. Možná to zní fakt jako moc s tou blbostí, ale já vlastně moc nevím, jak bych to jinak nazval, vzhledem k tomu, co se třeba děje v současnosti, no tak to si tam teda každý opravdu najde i v tom oratoriu.
1: To jste mě navedl na tu scénu Jana vydána zvířatům, kdy vlastně tedy zvířata v čele s prasetem, porkusem Janu z Arku soudí.
2: Ano, to kolik je paralel bychom teďka našli.
1: I hudebně je to takové dost, řekněme, sarkastické místo, tak pojďme si ho teď rovnou poslechnout. Ukázka z nové nahrávky oratoria Jana z Arku Na hranici v podání Pražského filharmonického sboru České filharmonie, solistů a Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem.
0: D'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Qui est-ce qui se propose pour juger Jeanne d'Arc ?

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě jsme slyšeli ukázku z nové nahrávky před pár dny vydané, která vyšla u vydavatelství Animal Music a kde oratorio Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Arthura Honeggera interpretuje Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie, mezinárodní ansámbl solistů, také je tam Kýnův dětský sbor a vše dirigoval loni v Rudolfinu Lukáš Vasilek, který je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Po té hudební stránce, čím je podle vás Jana z Arku výjimečným dílem? Já jsem četl, někde jste říkal, že je to jedno z největších hudebně dramatických děl 20. století, tak čím si zasluhuje podle vás toto označení?
1: No tak určitě je to ta předloha na prvním místě, která tomu dala, nechci říct, že formu, protože o formě bychom asi v tomhletom tvaru zvláštním těžko jako hovořili v nějakém tom tradičním slova smyslu, ale ono, ta předloha vlastně toho Honeggera vedla a oni k sobě hrozně jako pasovali nejspíš s tím Claudelem a vlastně Honegger i s tou textovou předlohou k sobě pasovali, když to zase trošku zlehčím, protože Honeggerova hudba se vyznačuje takovou velkou rozmanitostí a on byl obrovský syntetik, takže vlastně v jeho díle najdete odkazy na nejstarší hudbu i na hudbu nejsoudobější. Prostě každý tam najde z celých dějin hudby vždycky jako něco, ale on byl mistr v tom, že všechny tyhle ty své nápady a všechny tyhle ty své stylové přesahy, dalo by se říct, dokázal dát tak dohromady, že vlastně nikoho nenapadne, že by to bylo jako příliš, že by to bylo příliš rozmanité, že bylo příliš roztěkané, že by to bylo až jako koláž, tak to jako v žádném případě ne. Furt to je ten Honegger, který prostě má jednu hudební linku od začátku až do konce a to je prostě super, no. Ta hudba, zvlášť té Janě z Arku, on s tím pracuje hodně chytře, protože v některých momentech opravdu třeba používá názvuky gregoriánského chorálu ve chvíli, kdy se lid modlí, pak nějaké názvuky nebo dokonce skutečné francouzské šansony, které tam prostě proběhnou, ale vůbec nikoho nenapadne, že by to bylo nepatřičné, protože je to ve službách toho úžasného textu.
0: No někdy je mu to trochu vyčítáno. Mně to teda je velice blízké taky ten jeho styl, ale je pravda, že třeba někdy, když poslouchám vánoční oratorio, když tam na začátku je ten úvod vlastně velmi podobný jako tady to De Profundis, buduje se tam ta atmosféra a pak do toho přijdou ty koledy a ta tichá noc, tak jako trošku se nad tím ušklíbám. Ale je pravda, že tady to krásně drží dohromady i různými leitmotivy, že jo, se kterými on tam pracuje, opakovaná témata a tak dál. Na tu vaši nahrávku zatím jsem četl dvě recenze nějaké. Od pana Stehlíka, který zařadil hned mezi nejlepší světové nahrávky, takže věřím, že vzbudí zaslouženou mezinárodní pozornost a že bude taky patřičně oceněna. Titulní mluvenou roli Jany z Arku ve vašem provedení stvárnila francouzská herečka Audrey Bonnet. Při premiéře vlastně tuto roli stvárnila baletka Ida Rubinstein, která byla zároveň objednavatelkou toho díla. Tak jsem se chtěl zeptat, do jaké míry vlastně jsou tam ty mluvené party hudební a jak je vlastně náročné si dirigentsky poradit se zapojením té recitace, protože když jsem se díval do partitury, tak tam jsou místa, kde je ta mluva třeba i přesně rytmizována někde, ale někde vlastně není úplně přesně dáno třeba, kde skončí, tak jak se ten timing v tomhle vlastně řeší.
1: No tak je to jedna z těch těžších věcí na tom oratoriu zrovna, ono tam je víc takových různých úskalí, ale tohle to je takové, že člověk jako to napadá, i mě to napadalo hned, jak tohle to budu řešit v některých místech. A já myslím, že alfa omega všeho je to dobře umět jako celek a pak začnete totiž číst trošku mezi řádky. Takže tím nechci říct, že není nutné se Honeggera držet úplně jako co nejvíc, to jde, myslím, ve smyslu té partitury jeho požadavku, ale v některých místech on třeba úplně neodhadl a teď teda jsem hodně na tenkém ledě, že to řeknu, ale klidně to řeknu, protože to prostě tak je. Neodhadl právě ten timing toho mluveného slova. A v podstatě, kdybychom dodrželi metronom, který udává a zároveň úplně přesně právě tam udělali do tohoto mluvené slovo, tak by to vůbec dramaticky ani dramaturgicky nefungovalo. Prostě by to bylo, většinou se mu stává, že by to bylo jako hodně pomalé a to až tak, že by vlastně posluchači úplně ztráceli nit a on to tak určitě nechtěl. Já myslím, že to je možná určitý druh nějaké přirozené nedůslednosti v tom zápisu. Ale člověk to musí znát a musí o tom hodně přemýšlet, aby zároveň právě nesklouzl jenom k tomu řešení toho timingu, protože jako ve smyslu toho dramatična, protože někdy právě i za tím poměrně zvláštním rozfrázováním toho mluveného slova stojí zase třeba nějaký další symbol, má to něco jako ukazovat, takže potřeba právě rozlišovat a jo, to mě při studiu toho oratoria nejvíc, nechci, že zdržovalo, ale fakt to bralo hodně času, protože jsem třeba nějakou část si nastudoval, ale v další části se ukázalo, že to ale bylo v té předchozí myšleno úplně jinak, nebo trošku jinak, takže jsem se zase předělával nějak, aby to jako všechno drželo pohromadě. Jo, je to oříšek, ale já jsem to vlastně měl s Audrey Bonnet vymyšlené tak, nebo já jsem si to vymyslel a ona přijela a řekla, že super, a jdem do toho, že jsem tam měl taková jako klíčová místa, kdy jsem jí ukazoval nástupy, kdy jsem opravdu chtěl, aby to bylo navázané na hudbu. Ty místa jsem jí vlastně vůbec neřekl a prostě ona přijela na první zkoušku, my jsme to jako projeli a bylo to hotové, my jsme si strašně jako rozuměli a asi jsem nějak... Teď to vezní sebevědomě, a to je celkem jedno, správně odhadl, kde to jako potřeba tohleto dělat, takže to byla první klíčová místa a pak v těch rytmizovaných částech, kde on někde vyloženě předepisuje po mně složitý jako rytmus, do kterého se vlastně úplně pak v tom výrazovém iFru nejde jako trefit, tak se mi naopak dával docela dost svobody a ona se mě odměnila v tom, že to velmi často je úplně přesně. Zatímco když bych to začal řešit a nutit jí do něčeho, do extrémní přesnosti, tak by to každopádně nevyšlo. Ale s tou svobodou, kterou jsme si asi navzájem teda dali, tak se nějak jako potkalo, takže asi tak, no je to složitá otázka toho timingu. Výhoda byla, že jak Audrey, tak Sébastien Dutrier, který stvárnil bratra Dominika, jejího průvodce, tak oni to už jako dělali a dělali to dokonce spolu, to oratorium, takže to měli hodně jako tak nějak jako nejenže naposlouchané, prostě to dělali téměř z paměti a měli o tom pevnou představu, ale díky tomu, že jsem si je sám mohl vybrat, tak ta představa se hrozně jako podobala té mé, protože já jsem si je vybíral právě na základě toho, jak jsem viděl, že to jako dělají, že mi to přijde, že to je jako ono.
0: Je to tedy živá nahrávka, natočená v Rudolfinu na třech koncertech, které jste měli v únoru loňského roku. Jak moc se vlastně dá potom v takovém rozsáhlém díle, v tom toku té hudby, kdy to tak přirozeně plyne, navazuje, tempa se nějak vyvíjí, jak moc se v tom dá pak třeba stříhat při té postprodukci?
1: No, tak je jasné, že ne všechno šlo, co jsme si třeba vymysleli v postprodukci, že by jít mělo, ale jako nějaký zásadní problém tam úplně nebyl, protože my jsme tomu dali takovou velkou péči při nastudování, že třeba s orchestrem jsem měl o jednu zkoušku víc, než bývá běžné na takové koncerty, což takhle zní možná pro posluchače, tak o jednu zkoušku to nemůže hrát roli, ale to hraje naprosto klíčovou roli. To je jako mít o jednu zkoušku víc, je u špičkového orchestru strašně moc, to prostě skočí úplně někam jinam, takže tuhle možnost jsem dostal. Se sborem jsme měli hodně zkoušek, měli jsme také poměrně netypicky dvě klavírní zkoušky, to znamená všechny sbory, všichni solisté, všichni herci, což normálně to bývá jednou a někdy třeba taky jako vůbec, což co je samozřejmě absurdní, naprosto nesouhlasím s tímto způsobem práce. Nicméně já jsem to tam měl dvakrát a bylo to právě z toho důvodu, abychom si to jako navzájem usadili, abychom přesně věděli, co se může stát, co kdo tam může jako udělat. A teď obloukem se dostávám právě k tomu stříhání, že vlastně potom, nechci říct, že ty tři provedení byly stejný, to nebyly, ale nebylo to diametrálně odlišné, protože jsme prostě byli už vlastně od toho prvního koncertu všichni velmi dobře usazení do toho jednoho pojetí.
0: Myslím, že zvukově taky je ta nahrávka skvělá. Ostatně mohou to posluchači i sami posoudit z ukázek, které si tady pouštíme. Připadá mi, že jste volil možná trošku pomalejší tempa, než znám třeba z jiných nahrávek, ale že zase díky tomu tam vynikne spousta detailů a že je ta nahrávka hezky přehledná. Byl to váš záměr, tady tenhle výsledek?
1: Já nevím, já jsem o tom moc nepřemýšlel v tomhletom ohledu. Každopádně výsledek je můj záměr,

0: jako v něčem úplně dokonalá a on se striktně drží těch Onegrových metronomů. A to je fakt pomalu. Takže záleží, jak kdo co vyčte mezi těmi řádky, protože těch možností interpretace je hodně.
1: Pojďme si teď poslechnout ještě další úryvek z této nové skvělé nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici. Bude to úryvek z části Janin meč a bude nám tedy opět hrát Česká filharmonie, zpívat Pražský filharmonický sbor i Kýnův dětský sbor a vše diriguje Lukáš Vasilek, který je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha z nové nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Arthura Honeggera. Jsme teď poslouchali ukázku v pořadu Hudba miléniu. Jehož hostem je dirigent a šéf sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek. Už poměrně zanedlouho v polovině října, tím bych se tedy v druhé části rád dostal taky k nové sezóně, tak Pražský filharmonický sbor uskuteční spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a několika amatérskými sbory zajímavý projekt Cantiamo, kde, jestli jsem to dobře pochopil, tak si budou moci návštěvníci i zaspívat Carminu Buranu. Tedy když si zakoupí vstupenku, mohou si zaspívat ve sboru poté, co přijdou samozřejmě na zkoušky. Tak to mi připadá tedy jako geniální nápad z biznisového hlediska. Uvidíme, jestli to třeba začnou dělat i orchestry. Zahrajte si Dvořáka. Ale Carmina Burana, to není zase tak úplně jednoduché, ne?
1: Není, já bych to možná trošku ještě opravil nepatrně, že vlastně spolu s námi bude zpívat několik, a teď nevím, jestli řeknu správně ten počet. Myslím, že 7 neprofesionálních sborů, které si vlastně ty vybrané části k tomu společnému zpívání nacvičí se svými sbormistry. No a pak myslím zhruba 200, dokonce přes 200 individuálních účastníků vlastně této amatérské neprofesionální sekce, a to jsou zpěváci, kteří se sami jako přihlásili a dali ruku do ohně za to, že se to sami naučí, a pak se k nám prostě připojí během toho koncertu. No a druhá věc je, že

0: Ale ten koncert je samozřejmě veřejný, takže v Rudolfínu budou i normální posluchači, kteří pokud přijdou tak jako normálně si poslechnout koncert, se určitě přidávat nebudou.
1: Takže ti účastníci jsou už jaksi předdomluvení.
0: Ano, je
1: způsobem.
0: To tak. Není to tak, že by bylo možné přijít do Rudolfína a začít zpívat, protože na to máme zkoušky. Je to přesně o tom, co jste říkal, že Carmina Burana není zas až tak snadná záležitost. Vlastně je sbor v hlavní roli, de facto dá se říct, je toho tam hrozně moc. A proto jsme vybrali jenom některé části těch částí, já myslím, že 7 nebo 8, které budeme zpívat společně, jsou to ty nejznámější části, ale ty části, které jsou buď určeny komornímu sboru, nebo jsou, řekněme, na souhru složité, a prostě hůř se zpívatelné, tak ty budeme s Pražským filharmonickým sborem zpívat sami.
1: Tak chtěl jsem pozvat zpěvu milovné posluchače na tuto zajímavou akci, ale určitě mohou přijít alespoň jako pasivní účastníci do Rudolfina na tento projekt Cantiamo ve spolupráci Pražského filharmonického sboru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a několika sborů amatérských. 18. a 19. prosince pak na Žofíně proběhnou tradiční adventní koncerty Pražského filharmonického sboru, kde zazní Mozartovy Nedělní nešpory a také nová skladba Jiřího Gemrota, která vznikla přímo na objednávku sboru. Tak přibližte nám prosím tento program, o čem je skladba Jiřího Gemrota a možná i ty Nedělní nešpory, protože to taky asi není úplně zas tak všeobecně známý kus.
0: Tak já začnu tím Mozartem, protože my Mozarta neděláme zas až tak často. V každé sezóně jako ano, ukáže se tam, ale není to úplně jakoby hlavní autor našeho portfolia. A tahle ta skladba je hrozně hezká, to řeknu úplně na prvním místě, a vlastně opravdu hezká, to slovo hezká mi k tomu jako pasuje. Mozart napsal 2 nešporové cykly a ten známější je právě ten, který my neděláme. V tom známějším je taková neskutečná pecka, která se všude hraje a zpívá, to je Laudate Dominum, tak v tom našem to tak úplně není. Ty nešpory jsou ale vlastně formálně a částečně hudebně jako podobné, ale ty Nedělní, které děláme tedy my, jsou takové hodně, skoro se mi chce říct, jako náročné, komplikované, harmonicky extravagantní, jako v těch nápadech poměrně náročné. Já jsem zrovna teďka si to studuju, tak si to v tom furt jako ležím. A je to jako docela náročná hudba, ale myslím, že na první dobrou krásně poslouchatelná, takže si myslím, že to právě pro ty vánoční koncerty může být docela velké ozvláštnění. No a v druhé půlce budeme dělat novou skladbu, novou kantátu Jiřího Gemrota Cesta adventem, která vznikla na naší objednávku a dalo by se říct, že to je taková naše potřeba i naše touha probouzet vznik nových skladeb a můžu možná říct právě těch vánočních, protože je jich vlastně nedostatek v našem prostředí. Prostě ano, některé vznikly už z našeho popudu, některé existují, ale my vlastně chvílemi nemáme jako co zpívat. Takže pan Gemrot k tomu přistoupil velmi originálně a přijďte si to poslechnout.
1: Tak to bude každopádně krásný adventní zážitek na Žofíně 18. a 19. prosince na už tradičních adventních koncertech Pražského filharmonického sboru. Pak 19. března v Betlémské kapli bude příležitost poznat takový možná současnější sborový program. Budou to díla převážně autorů 20. i 21. století. Johna Tevenra, Sergeje Rachmaninova, Petrise Vaskse a Erika Whitakera. Tak to bude, předpokládám, takový asi meditativněji laděný program, možná i více bez doprovodu, představuju si to správně.
0: Určitě jo, určitě jo. Tak ta první půlka, tam dáváme vlastně do kontrastu Johna Tavenera a Sergeje Rachmaninova, protože John Tavener vlastně zhudebnil takový jako meditativní pravoslavný zpěv a naopak Sergej Rachmaninov, to jsou ty nejznámější zhudebnění pravoslavného zpěvu, která existují a která jsou úplně nedílnou součástí repertoáru každého určitě profesionálního koncertního sboru. Takže my uděláme takovýhle velký kontrast. Ta skladba Johna Tavenera je se solovým violončelem, takže to smíšený sbor solové violončelo a ty dvě složky spolu tak jako komunikují, ještě tak jako prostorově oddělené, že to violončelo by mělo být někde úplně jako jinde v sálu. Což úplně sice nejde udělat z akustických důvodů, protože ten sbor furt to violončelo musí slyšet, tak je to jako složitá věc. Ale když se to povede nějak jako vymyslet pěkně, což v Betlémské kapli půjde, tak to stojí za to. To je taková dechberoucí záležitost. No a v druhé půlce to je zase jiný svět, taky svým způsobem meditativní, a je to celé o přírodě. Takže Péteris Fasks, úplně můj milovaný autor, ten prostě to je fakt boží skladatel úplně. Jmenuje se to Rovinaté pláně a je to pro sólové housle, sólové violončelo opět a smíšený sbor. A je to taková jako zvukomalebná záležitost severská, prostě hudba, severská příroda, zpěv ptáků a tak podobně. A pak poměrně dost zajímavá skladba Průtrž mračen Erika Whitakera, což je takový sborový hit, vlastně dalo by se říct, to se zpívá po celém světě, nicméně ta kvalita té skladby je obrovská, takže se na to moc těším a po letech se k tomu vracíme.
1: To je americký autor žijící, já myslím, velice často zpívaný. A Péterise Fasksa, když jsme zmiňovali, tak to můžeme taky udělat zároveň hned reklamu vašemu vydavatelství, protože jeho skladby Animal Music taky vydá na podzim na novém albu klavíristky Terezie Fialové. No a takový možná největší projekt bude pak 22. dubna v Rudolfinu uvedení oratoria Dítě naší doby, A Child of Our Time, od britského skladatele Michaela Tippetta, opět se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Bude to koncert nazvaný Proti válce člověk, takže taky po tom válečném requiem pokračujete v protiválečných skladbách britských autorů.
0: Tak ona i ta Johanka, i ta Jana z Arku je silně protiválečná, takže jo, my jedeme furt stejně.
1: Co se dá dělat, je to no bohužel právě aktuální. Nicméně ten Tippett, to je možná v našich končinách, bych řekl, ještě takový méně známý a obskurnější autor než třeba Britten nebo Onegger. Oni ani ti Britové, mám pocit, že si s tím Tippettem úplně nevědí rady, že ti muzikologové kolem něho stále tak krouží a má takovou nálepku takového divného autora. Jak vy vlastně tedy vnímáte jeho hudbu a v čem je pro vás zajímavé tady toto jeho dílo, tedy Dítě naší doby?
0: No mně divný nepřijde, ale to musím říct na první místě, no, je to vlastně současník Britna. Vlastně bývají někdy srovnávání, ale ta hudba je úplně jiná. Je to, řekněme, ta Tippettova hudba je jednodušší určitě než ta Britnova. Je zároveň teda přístupnější, výrazně je taková bezprostřednější, přímočařejší, prostě jde rovnou prostě za svým cílem bez jakýchkoliv odboček. Zároveň je dost syrová, takže se to vlastně zase k tomu protiválečnému tématu toho oratoria prostě hodí. A zvláštností toho oratoria je to, že on tam pro předěly mezi takovými klíčovými částmi té skladby používá černošské spirituály. Vlastně jsou to aranže černošských spirituálů, které jsou děsně originální. Vůbec nezní, jak by byly od britského autora, ale opravdu zní opravdu jak z Ameriky. A je to hodně efektní, ale zároveň to nesklouzává k nějakému prvoplánovému, tak jakože když už nevím, co, tak tam dám spirituál, tak to tak úplně jako není. Tady to opravdu plní neuvěřitelně dobře funkci právě těch předělů nebo naopak spojovacích článků. A mě to prostě baví, mě se to strašně líbí. Já jsem, už je to dlouho, co jsem si řekl, že bych to vlastně někdy chtěl dělat a zároveň jsem si furt říkal, no ale ještě ne a furt bylo něco ještě jako jinýho, vždycky jsem dal přednost něčemu jiným a teď to k tomu dozrálo a strašně moc se na to těším, protože si myslím, že se to i posluchačům, i všem účinkujícím bude líbit. Úskalí toho všeho je to, že to je samozřejmě obtížné, sbor toho tam má strašně moc a jsou hodně obtížné solové party, ale máme na to úplně perfektní mezinárodní solový kvarteto, takže si myslím, že to klapne hezky. A já jsem ještě se rozhodl ten okamžik provedení tohohle díla ještě malinko zesílit tím úvodem, protože v úvodu zazní Copelandova Fanfára pro obyčejného člověka, což je vlastně kratičká skladba, která má, já bych řekl, 3,5 minuty, může mít. Když zazní, tak si všichni řeknou, je, to už jsem slyšel, protože to je skladba poměrně známá. Ta Fanfára je prostě geniální úplně, taky protiválečná a mě to umožní tak trošku jako přizdít posluchače k sedadlu. Jak to mám jako jinak říct, ale vlastně já jsem to tam dal kvůli tomu, abychom vytvořili tu atmosféru toho, o čem to prostě, myslím, že touhletou fanfárou se to stane, takže uvidíme, jestli tím v uvozovkách odstřelíme to oratorium tak, jak jsem si vysnil.
1: On vlastně tu skladbu napsal tehdy na podporu amerických občanů, kteří bojovali v druhé světové válce, to jsou ti obyčejní lidé, tedy, o kterých ten název hovoří. Já myslím, že to je velice záslužné, tedy, že tento repertoár uvádíte, protože myslím, že ho tady prostě moc často neslýcháme a že je to škoda. Takže děkuji, že se věnujete i tady těmto autorům.
0: Rádi.
1: Ještě možná nějaký Von Williams třeba mě napadá z toho britského repertoáru. Nezvažujete něco?
0: No, taky jsem ho teď zrovna kvůli nějakému koncertu proposlouchával, ale nějak jsem k tomu zatím nedošel, ale neříkám, že se to nestane.
1: Dobře, tak třeba někdy příště. No a předpokládám, že během 92. sezóny tedy Pražský filharmonický sbor samozřejmě vystoupí i na mnoha koncertech jiných orchestrů a pořadatelů, to už tady asi nestihneme všechno vyjmenovat, ale kdybyste třeba chtěl něco vypíchnout, co v té 92. sezóně bude z tohoto hlediska ještě rozhodně stát za to.
0: No, to je právě hrozně moc a máme tam hodně zahraničních zájezdů, poprvé budeme vystupovat v Jižní Koreji, tak to je úplně super, filharmonii v Hamburku, v Polsku po delší době, to je taky zajímavý, takže jo, máme toho tam hodně a vůbec nevím, co bych teď z toho měl vypichovat.
1: Tak přejeme mnoho zdaru do nadcházející sezóny Pražského filharmonického sboru a přejeme taky mnoho úspěchů této nové skvělé nahrávce oratoria Jana z Arku Na hranici, kterou natočil dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem. Lukáš Vasilek byl také naším hostem v dnešním pořadu, který už se chýlí ke konci. Tak já vám moc děkuji, že jste si opět udělal čas přijít k nám do studia. Děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Závěrem si ještě poslechneme závěrečnou část oratoria Jana z Arku Na hranici, která se jmenuje Jana z Arku v plamenech, a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Il y a d'autres chaînes plus fortes qui me retiennent. Et quelles chaînes plus fortes? Plus fortes que les chaînes de fer, les chaînes de l'amour. C'est l'amour qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. C'est la vérité qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. Je ne peux pas! Je ne peux pas!